0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

autre côté.

0: Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.
1: Večer je horký, plný zralých vůní.

je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí, Rychnovský Ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

Ale kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatet, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně, někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit, někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí, někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
5: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně,
0: ano,
1: tady je chládek.
0: Bezvá. Tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si pretrhol.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero.
3: Fero. On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha.
2: Ferenc.
3: A Fero je co
2: je zdravý. Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobývat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru, protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá a Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové.
0: Inscenaci. Ano.
1: A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky. Ano. Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Tanda Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vyzuň vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, kdo s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka. O něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mýko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí. Nějakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a co třeba jo, neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomosem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na tož pak rozvíjíst. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být úplně.

0: Já mám taky výborného lékaře.
1: Ano?
0: Má ovšem teda jednu chybu.
1: Taky.
0: Pořád by jenom zakazoval.
1: A.
0: Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho, já říkám, teď já nic ostrýho nejím. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
4: No,
3: z pochoutek, myslím,
4: no,
3: teď.
4: Čokoládu.
3: Jo.
4: No, já, to je moje, to je hřích.
3: A jaký druh?
4: Ještě no, prostě
3: všechno,
4: čokoládu,
3: všeho druhu
4: mléčnou,
3: čokolády.
4: Hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
3: Tak už víme,
4: to je konec.
3: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
4: je
3: čokoládu.
4: Je to trápení dneska už.
3: No ale tak drobně se mlsat může přece.
4: No, no drobně, jenomže já mám ty noční záchvaty, víte?
3: Jo, takhle, v noci.
4: A to je zrada.
3: V noci putuje
4: to
3: Carmen potají s paterkou za čokoládou.
4: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci... No.
3: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
4: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě, to je klasa.
3: To je značka kvality.
4: Značka.
3: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když

0: Lukáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová, nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
1: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
0: Dobře.
1: Mám ráda folklor, národní písničky mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
0: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
1: Ano, děkuji.
2: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli na útěku.
1: Ano.
2: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
1: Ano.
2: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání, prostě jako, víte...
1: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a moc se to líbí.
2: A typuju pana Vericha, prosím.
0: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
3: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Mm-hmm. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zastupitelka paní Majerovou.
1: Mm-hmm.
3: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice. Jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
1: Aha.
0: Cyklista.
1: Ano.
3: Cyklista.
1: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
0: Z vozovny Strašnice.
3: Ano, bude vědět. Ano.
1: A výborně.
3: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
1: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
3: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
1: Já vám taky, děkuji.
0: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
0: My vás.
1: Děkuji.
4: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
0: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
5: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
0: Děkujeme vám za váš hlas.
5: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
0: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
6: Já vážně věřím, že přijde. Určitě přijde. Ona je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
7: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
6: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
7: V tramvaji.
6: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
7: Ale ne? Netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
6: No, 14, už si píšu, to je kopana.
7: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
6: To je kanoistika.
7: Plzeň.
6: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
7: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
6: Co?
7: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
6: No. Ani moc?
7: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
6: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
7: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
6: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
7: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
6: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
7: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
6: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
7: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
6: Jo.
7: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
6: No a co ten zprosták?
7: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
6: No.
7: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posište, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přeci jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
6: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
7: No ale zase je tam místo k parkování.
6: Ah, to jo. No zaplať pánbu, že jste tady.
7: Pozor!
6: Já vím. Ateismus, já vím.
7: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
6: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
8: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak... Já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo...
1: Jak to bude náročné, časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě...
1: Intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale... Ty máš nějaké tajemství? Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas... Tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to není tak důležité.
1: Je.
2: Ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře.
2: Moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se pamatuješ?
4: Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já nejednou takhle to... Vidím tam krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi,
3: velkou
4: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často?
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám. Humor mezera A nebo B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karmínku Majerovou. Dobrý den, paní Karmínko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer. Příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Marie Ševčíková, Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stální hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být to nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
0: Obyvatelé Černovic ve velkém porušovali zákaz na pouštění bazénu. Odpuštění poplatků pro část seniorů nebo firem by Českou televizi připravilo ročně o více než miliardu, Český rozhlas až o 300 milionů. Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Dnešek bude na Vysočině jasný s teplotami do 30 stupňů. Hezké středeční ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénu vyhlásili kvůli nedostatku vody některá města a obce na Pelhřimovsku. Platí například v Rynárci nebo Černovicích. Tam ho ale lidé v prvních dnech příliš nerespektovali, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
2: Mělo to bohužel úplně opačný efekt, protože ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme, běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300.
0: Česká televize by po odpuštění rozhlasových a televizních poplatků části seniorů nebo některým firmám přišla o více než miliardu korun ročně. Český rozhlas by zaznamenal výpadek ve výši 250 až 300 milionů korun. Odpuštění části poplatků obsahuje návrh, který včera do sněmovního systému vložila skupina koaličních poslanců. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by změna ohrozila stabilitu veřejnoprávních médií.
3: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě to může, to je logicky a je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmu prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
4: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 9 stupňů, v Telči 14 a v Moravských Budějovicích 15. Zpočátku dne bude nebe jasné až polojasné, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a může zapršet na jihu kraje. Povane slabý vítr a teplotní maxima dosáhnou 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebíčsku mezi obcemi Nové Syrovice a Krnčice je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh z důvodu probíhajících stavebních prací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátá hodina, čtvrtá minuta, jsme v polovině pracovního týdne. Je středa 27. května roku 2026. Valdemar a Vadim slaví svátek, tak vám, pánové, blahopřejeme. 83. narozeniny pak oslaví herec Luděk Sobota, 39. rychlobruslařka ze Žďáru nad Sázavou Martina Sáblíková, tak Marti přejeme jen to nejlepší.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagiellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. A já přeju hezký den.

0: Pátá hodina, 16. minuta, tady je Český rozhlas Vysočina, je středa 27. května.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli máte 8 stupňů v Jihlavě, 10 stupňů v Havlíčkově Brodě, 11 stupňů hlásí Třebíč, 14 stupňů po ránu máte v Telči, 18 pak na Svratouchu. Zpočátku dne bude na Vysočině jasno až polojasno, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost, může zapršet, a to hlavně na jihu Vysočiny. Povane slabý vítr a teploty dosáhnou 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

Skvělej nápad, Aneta Langerová v 5.20 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Radek Tomášek zpíval jen rock and roll, nic víc. A po půl šesté pak Jiří Korn, Žel se odkládá, anebo Meky Žbirka, Lencňou. Do Česka dorazily první letošní tropické teploty. Lékaři varují, že zejména lidé se zdravotními obtížemi by na sebe měli být opatrní. Čemu se vyvarovat, jak se o sebe v horku postarat? Po 8. hodině poradí primář a internista Jihlavské nemocnice Jaroslav Točík.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Do studia Českého rozhlasu Vysočina přichází Adéla Zachová. Čekají nás krátké zprávy.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Ručně vyrobené hračky pro novorozence dnes můžou donést lidé do novoměstské nemocnice. Před časem spustila takzvanou háčkovací výzvu a výrobky od dárců děti dostanou právě dnes u příležitosti Dne zdraví. V nemocnici bude od 9 hodin dopoledne do 1 hodiny odpoledne. Při té příležitosti tamní sestry mimo jiné předvedou metody, jak zachránit život a ve kterých situacích si volat záchranku. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli nově mít seniori, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh skupiny koaličních poslanců reaguje na změnu státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást svého konsolidačního balíčku. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje 2denní návštěvu Estonska. Setká se se svým estonským protějškem Alarem Karisem nebo premiérem Kristenem Michalaem. Zúčastní se také konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Freiburgu obsadili 3. místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16:20. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Freiburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Lotyšsko-Norsko. Zpočátku dne bude nebe jasné až polojasné, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a může zapršet na jihu kraje. Povane slabý vítr a teplotní maxima dosáhnou 26 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dejte pozor na dálnici D1 na 121. kilometru ve směru na Prahu. Na silnici leží pneumatika. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Klinický farmaceut má v nemocnici důležitou roli. Dohlíží na správné a bezpečné užívání léků, kontroluje jejich kombinace i dávkování a spolupracuje s lékaři při nastavení léčby na míru pacientovi. Může se na něj obrátit i běžný člověk z řad veřejnosti? Na to odpovíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli. Teď je 5.33, přichází Jiří Korn s písničkou, kterou určitě znáte. Žal se odkládá.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla včera Renata Žáková, která působí jako klinický farmaceut v Jihlavské nemocnici. Může se na klinického farmaceuta obrátit i běžný člověk z řad veřejnosti?
1: Ano, je tady taková možnost a je to právě v naší ambulanci klinické farmacie, která v nemocnici Jihlava je zřízená už asi druhým rokem, mám dojem. Pacienti se k nám můžou objednat jednak telefonicky, jednak e-mailovou komunikací, domluví se vždycky schůzka a předběžně se zeptáme na daný problém lékový a stejně tak se k nám vlastně pacienti dostávají od svého praktického lékaře nebo specialisty, který řeší u pacientů právě nějaký problém, který je mu v podstatě tomu lékaři neúplně jasný. Vidí tam třeba, že tam nějaké léky se k sobě nemůžou, ale nedokáže třeba úplně ani časově se tomu věnovat, tak odesílá ty pacienty potom k nám a my se snažíme vlastně najít ten problém a vyřešit ho, poskytnout nějaký řešení tomu lékaři a cestu, kudy se vydat vlastně s tím pacientem.
2: Kdybyste měla posluchačům vzkázat jednu jedinou věc o lécích a jejich využívání a užívání, co by to bylo?
1: Zajímejte se o své léky a zajímejte se tak, abyste byli zdraví a vaše léčba byla bezpečná a racionální.
0: Řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina Renata Žáková. Už víte, kam letos v létě pojedete na dovolenou? Jaké destinace jsou výhodné? Kam vyrazit s rodinou? A je už Dubaj destinací i pro klidnou dovolenou? Na to po 11. hodině odpoví Hele Dvořákové Ilona Gregorová z cestovní agentury.

0: Máme 6:45, Makovičky se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli vypraví na procházku, vystoupají na rozhlednu. Jak moc je rozhledny baví? I o tom budou hovořit už za chvíli.
1: Počasí.
0: Z počátku dne bude středa na Vysočině jasná až polojasná. Během odpoledne se na obloze vytvoří kupovitá oblačnost, může zapršet na jihu kraje. Odpolední teploty budou mezi 26 až 30 stupni Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zapomenout. Slza a fotky. Za chvíli Josef Laufer s Bohem láskou, já jedu dál. Možná, že se nějaké fotografie pořídili i makovičky na rozhledně.
1: Makovičky. Co je to rozhledna?
2: Kde se díváš třeba na skály, na lesy.
3: Takový dům, který nemá žádnou střechu, žádný okna. Má tam hromadu pater, schody takhle.
4: To byla taková věž. My jsme byli s rodičem a s babičkou na velký rozhledně a byla jsem úplně nahoře a tam strašně foukalo.
1: Jela jsi výtahem nahoru?
4: Ne, tam nebyl výtah, se schodama jsem musela jít.
5: Viděli jsme tam daleko. My jsme byli na Kojezice a my jsme šli na rozhlednu 15 kilometrů a jak jsme tam došli, tak jsme museli vyjít schody. Měl to zábradlí a byl tam i dalekohled, kde ses mohl dívat. Makovičky.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

cizí chlápek stál, tak

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kapacity letních táborů na Vysočině jsou téměř naplněné. Novela jednacího řádu je před závěrečným schvalováním. Prezident Petr Pavel je na oficiální návštěvě Estonska. Dnešek bude na Vysočině jasný s teplotami do 30 stupňů. Hezké středeční ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Letní tábory na Vysočině se rychle plní zájemci. Některé už jsou zcela obsazené. Například Třebíčský dům dětí a mládeže jich letos pořádá celkem 21. Volná místa ale zbývají už jen na dvou pobytových a jednom příměstském. Pokračuje ředitelka Jarmila Pavlíčková.
3: Příměstské tábory jsou plně obsazené, jsou tam maximálně nějaká volná místa v řádu jednotek, v případě, že se třeba teď někdo odhlásí. A pobytové tábory máme dva, máme plně obsazené a na dvou táborech jsou ještě volná místa. Jsou to tábory, které se konají v srpnu a jsou na tábořišti u Jindřichova Hradce.
2: Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou také úpravy pravidel pro interpelace, vedení sněmovny nebo širší možnosti projednávat naléhavá témata. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
4: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
5: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
4: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve čtvrtek je tak ve čtvrtfinále čeká Finsko. A fotbalisté Baníku Ostrava zvládli první zápas baráže o šance ligu s Táborskem. Po gólech Fridricha, Havrana a Bouly ve druhém poločase vyhráli 3-0. První povedený, ale vydřený zápas hodnotí záložník Baníku Ondřej Kryčvaluši a chce potvrdit ligovou příslušnost i k odvetě.
6: 100% není rozhodnuto, hraje se to na dva zápasy, takže to, že jsme vyhráli 3-0, nic neznamená a do Táborska pojedeme s tím, že chceme vyhrát i ten druhý zápas, protože chceme dokázat to, že do té ligy patříme právem a že si to vybojujeme na tom hřišti.
2: Odveta v Táboře se bude hrát v sobotu ve 13 hodin.
1: Počasí.
2: Třebíč a Nový Rychnov hlásí 11 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem 10. Zpočátku dne bude nebe jasné až polojasné, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a může zapršet na jihu kraje. Povane slabý vítr a teplotní maxima dosáhnou 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přejeme vám dobré ráno v polovině pracovního týdne ve středu 27. května. Máme 4,5 minuty po 6. hodině. Jsou herci káráni režisérem, když se na jevišti při představení takzvaně odbourají? Dozvíte se to v dnešním pořadu Alex a host od herce Davida Punčocháře. Ke slovu se dostane už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla písnička z filmu Flashdance, dospívala Irene Cara 4 minuty před 7:15 před Vladimírem Myšvíkem a písničkou Sluneční hrob.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina přivítá herce Davida Punčucháře. Dozvíte se i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
2: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
3: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
2: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
3: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
2: No.
0: Celý rozhovor s Davidem Punčuchářem si na Českém rozhlasu Vysočina poslechněte dnes po 13. hodině.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Je 7:15, fronta až do nedohledná, psí zmrzlina beznadějně vyprodaná. I tak to teď vypadá u některých stánků s zmrzlinou. Horka nutí lidi vyhledávat osvěžení, tak se tam vypravíme za chvíli.
2: Počasí.
1: Tady je Český rozhlas Vysočina. Co se týká středečního počasí, tak zpočátku dne bude nebe jasné až polojasné. Během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty budou mezi 26 až 30 stupni.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Skupina Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Miraj Navrátil se stal tatínkem, tak mu samozřejmě z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme, ať si tuto situaci, tuto svoji novou roli užívá naplno. Teploty nad 25 stupňů a rozpálené ulice si letos poprvé užíváme tady na Vysočině. Venkovní koupání sice zatím nabízí jenom jediný akvapark na Vysočině, za to zmrzlinových stánků jsou teď po celém regionu v provozu stovky. S teplotami roste i zájem. Na frontu na zmrzlinu teď lidé narazí třeba i ve stánku u silnice.
1: Zastavuji u prodejny zmrzliny ve Výlanci, tedy na hlavní trase mezi Jihlavou a Znojmem. Zbývá tady poslední parkovací místo a u okénka se tvoří fronta.
2: Většinou, když je do takhle dopoledne, jenom jako, když je čas, že jako...
1: A vybíráte třeba i podle těch příchutí, nebo berete vždycky, co je?
2: Většinou podle příchutí, protože třeba děti nemůžou oříšky, takže je dobrý, že tam je třeba i ten sorbet a tak, takže to je pro nás úplně ideální.
1: Paní Mirka kupuje u okénka zmrzlinu pro svou dceru a další si bere do krabičky sebou domů do mrazáku. Podle provozní Martiny Mokré chodí lidé skutečně hned od otevření.
3: Upřímně je to blázinec, jako lidi chodí mrak, vlastně jakoby na konec fronty většinou vidíme až tak třeba kolem 7 hodiny.
1: A já teď teda koukám, tady máte přeškrtanou kompletně psí zmrzlinu.
3: Máme, no, dostáváme, jako snažíme se každý den doskladňovat tu psí zmrzku, ale bohužel jde tak na odbyt, že prostě jako většinou ve čtvrtek naskladníme a po víkendu vlastně jako nemáme, jo.
1: Vysvětluje Martina Mokrá, že zatímco pochutinu pro lidi denně připravují a její tak dostatek, zmrzlina pro psy, kterou si nechávají dovážet, vždy rychle zmizí. U okénka staví hlavně řidiči nebo cyklisti. Naopak třeba zmrzlinárna na Masarykově náměstí v Jihlavě má hlavně místní klientelu.
4: My jsme vlastně dříve měli navaly hlavně spíš odpoledne, třeba okolo 3., 4. hodiny, jak všichni jdou ze školy, z práce, takhle, ale už teď vlastně o té 11., kdy otvíráme, tak už tady máme fakt nával a každou chvíli sem chodí lidi, nejenom starý zákazníci, ale i noví se tady stále objevují.
1: Vysvětluje paní Lenka, která za pultem chystá zmrzliny do kelímku i do kornoutů, že po oteplení v posledních dnech chodí lidé prakticky pořád. Na prodej osvěžující pochutiny přitom sází i v menších obcích a mimo hlavní silnice. Nově nabízí zmrzlinu i bezobslužný obchod v Putimově na Pelhřimovsku.
5: Kdybych to měla tipnout, tak si myslím, že na tu zmrzku přijde tak 50 lidí denně. I vlastně, co jedou dozadu přes nás na Proseč. Z Volešín sem chodí lidi, z Nemojova, z Radňova, takže snad dobrý.
1: Vysvětluje provozovatelka obchodu Mirka Drbalová, že si lidé na nabídku postupně zvykají a přijíždí už i odjinud než z Putimova. Tereza Pšoutová, Český rozhlas.

0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Vysočina ve středu 27. května. Před námi krátké zprávy s Adélou Zachovou, po nich Lucie Vondráčková, Stanice Svět nebo Petr Hrezek s písničkou Ty.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Senátoři dnes nejspíš podpoří odklad digitalizace sociálních dávek a také stanovení pevné výše předporodní rodičovské. Doporučil jim to sociální výbor. Změny navrhl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj totiž není možné dodržet plánovaný termín digitalizace. Od pevné výše předporodní rodičovské si slibuje předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotné ženy. Koncertem nazvaný Čelem k čelu dnes pokračuje ve Žďáře nad Sázavou festival ZUŠ Open. Základní umělecká škola Františka Drdly pořádá komorní vystoupení v kapli svaté Barbory u kostela svatého Prokopa. Koncert začíná v 16:30. Havlíčko-Brodská umělecká škola pro změnu pořádá od 14 hodin na Havlíčkově náměstí hudební happening a od 17 hodin výstavu prací výtvarných oborů v galerii Světluška. Vedení úřadu vlády bude dopoledne jednat se členy vládních rad o jejich přesunu pod jednotlivá ministerstva. Týká se to agendy lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad ale v reakci na změny oznámila, že v takovém případě ke konci června rezignuje. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletí do Kazachstánu. Na návštěvu ho pozval jeho kazachstánský protějšek Kasym Žomart Tokajev. Podle agentury Kazinform by spolu měli jednat o strategickém partnerství mezi Moskvou a Astanou. V kazachstánském hlavním městě také zítra začíná summit Euroasijské hospodářské unie, kterého by se měl Putin zúčastnit. Z pěti českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola dva. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v pátém setu a Kateřina Siňaková zvítězila po dvou sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži skončily Linda Nosková, Linda Fruvertová a Nikola Bartuňková. Z počátku dne bude nebe jasné až polojasné, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a může zapršet na jihu kraje. Povane slabý vítr, teplotní maxima dosáhnou 26 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebíčsku mezi obcemi Benetice a Věstoňovice probíhají práce na inženýrských sítích. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 5.

0: 6.39 dospíval Petr Rezek ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Některá města a obce na Pelhřimovsku zakazují zalévat zahrady, napouštět bazény nebo mít auta. Kvůli nedostatku srážek jim začíná docházet voda. Aktuálně takové nařízení vydali třeba v Rynárci a také v Černovicích.
1: No tak nemůžeme zalévat, když bychom neměli ani vodu, že jo, v tom bytě.
2: A vy máte studnu svoji nebo jste napojený na obecní?
1: Jsem na obecní.
2: Paní Drahomíra hrabe posečenou trávu u své zahrádky v Černovicích, kde už začal platit zákaz zalévání. Pomáhá jí také Marie, která vypadá, že nějaký recept má?
3: Meju nádobí, bez jaru, vodu nosím ven, si na kytky, přece to nebudu vylejvat. Když peru, tak tu ospráškovou vodu vyleju a potom tou máchací vodou si zaleju něco, co potřebuju.
2: Fakt to takhle děláte?
3: Jo, no tak přece to nenecháme uschnout. A vyprat si člověk musí, to nezakázali, no tak tu vodu takhle jako zužitkujem.
2: Kromě zalévání nesmí obyvatelé Černovic například ani napouštět bazény. Zákaz trvá už od pátku, ale okamžitou úsporu to prý nepřineslo, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
4: Mělo to bohužel úplně opačný efekt, protože ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300. Ty lidi opravdu jsou úplně jako mimo kontrolu v tomhle. Bohužel, strašně mě to mrzí, protože naše zdroje už začínají nestačit.
2: Voda chybí i přesto, že Černovice nedávno masivně investovali do vodohospodářské infrastruktury.
4: Vodní zdroje jsme sice posílili, ale ta doba je bohužel rychlejší. Letošní zima byla velmi málo vydatná na srážky, ty podzemní zdroje se nedoplnily, takže i přesto, že máme posílené vodní zdroje, tak už začínáme pociťovat nedostatek. A myslím si, že v červnu, v červenci, v srpnu, pokud to počasí bude takhle trvat dál, tak budeme ve velkém nedostatku a budeme muset pravděpodobně vodu začít brát od někoho jinou. Taky jsme zažili roky, kde už nebylo odkud.
2: A to by se velice snadno mohlo stát i letos. S nedostatkem vody totiž bojuje celé okolí, vysvětlil mi bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: V oblasti západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy, jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
2: Podobná opatření jako v Černovicích proto zavádí i některé další obce na Pelhřimovsku. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno na Vysočině právě teď máme?
2: Tak máme nejčastěji jasno až polojasno. Teploty se nám pohybují poměrně v širokém intervalu. Nejčastěji je to od 16 do 12 stupňů, ale v těch nejvyšších polohách máme i 18 stupňů. Vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Dosáhneme dnes třeba až k 30?
2: Tak na Třebíčsku tam šance je, že na některých místech by mohlo být až 30 stupňů, jinak ty nejvyšší teploty očekáváme nejčastěji od 26 do 29 stupňů. V začátku malá oblačnost, během odpoledne se nám začne přechodně vyvíjet kupovitá oblačnost, ta přeháňka by s ní měla být opravdu spíše jenom takovou výjimečnou záležitostí, vypadá to, že pravděpodobnější spíše v té jižní části kraje a k večeru by se mělo potom začít rychle vyjasňovat. Vítr ze začátku slabý, proměnlivý, přes den potom bude postupně mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu. Odpoledne se mohou vyskytnout lokálně i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu a na večer už by nám potom ten vítr měl začít postupně slábnout.
0: A pojďme se prosím podívat ještě na čtvrteční předpověď.
2: Tak tam čekáme mírné ochlazení, ale slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ale v údolí mohou lokálně klesnout až k 5 stupňům, ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů a vádnám k tomu bude vítr slabý, přes den potom mírný severních směrů do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillér a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Vládo, řekni fór.
1: Takhle se potkají dva kamarádi a jeden si stěžuje tomu druhýmu. Hele, já když přijdu domů nalitej, tak ona mě žena nechce vůbec pustit dovnitř. No, tak to dělá jako já. No jak jako? No já normálně jako zazvoním, rychle se vyslíknu, ona pootevře dveře a já tam hodím ty šaty. No a jí to je jako blbý, když tam stojím nahej, viď, tak mě normálně už pustí dovnitř, aby nebyla po baráku ostuda. Potkají se za týden. Tak co? A ty jsi mi dal. Hele, já domů přišel nalitej. Ale teda fest, jo. Tak jsem se před dveřma vyslík do naha. Ty dveře se sami otevřely. Já tam hodil ty šaty a slyším, ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají. A celý barák mi odjel.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: S nástupem letních dnů rostou na Vysočině prodeje zmrzliny. Sázející v Česku vyhrál v loterii Eurojackpot rekordní částku. Sněmovna znovu schválila snížení odvodů pro živnostníky, přehlasovala tak Senát. Dnešní den bude jasný a teploty se vyšplhají ke 30 stupňům. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová. První letní dny s teplotami nad 25 stupňů zasáhly Vysočinu. Například v Havlíčkově Brodě včera odpoledne podle dat Českého hydrometeorologického ústavu naměřili téměř 28 stupňů. Lidé tak více vyhledávají možnost ochlazení. Velký nárůst poptávky v posledních dnech evidují například prodejci zmrzliny. Fronty se u stánků tvoří jak ve městech, tak v pobočkách u silnic.
3: Že už se člověk jako zvykne, ale jako asi bych už neupřednostnil kopačkou zmrzlinu, prostě míchaná i míchaná.
4: Pan Pavel Novák se u stánku se zmrzlinou zastavuje poměrně pravidelně. Potkávám ho u výdejního okénka ve Vílanci. Tam se po oteplení tvoří fronty v podstatě po celý den.
5: Teď jakoby co se týče toho tepla, tak hodně jakoby jezdí třeba na motorkách, na kole, jo. Ty místní, jejich jako zřídka, ale spíš opravdu, že přijedou autem, nechají auto, buď se jdou prostě projít, nebo si to vezmou do auta, odjedou.
4: Vysvětluje provozní Monika Mokrá, že zákazníků je stále dost i díky umístění zmrzlinárny na silnici první třídy. Současně ale popisuje, že značná část návštěvníků se vrací prakticky denně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwin Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Živnostníkům se nejspíš sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5000 korun. Předlohu do dolní komory vrátil Senát. Podle něj by v budoucnu změny mohly způsobit výpadky příjmu důchodového systému. To koaliční poslanci odmítají. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh ušetří malým podnikatelům stovky korun měsíčně.
6: OSVČ ušetří každý měsíc 715 korun. V praxi to znamená, že lidé budou od účinnosti novely platit tyto nižší zálohy, a to jak OSVČ podávající přiznání, tak OSVČ využívající režim paušální daně.
1: Návrh podpořil i poslanecký klub opoziční ODS. Naopak podle lidovců přinesou změny výrazný výpadek v příjmech státního rozpočtu. Letos se naposledy budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na druhém místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek a národní tým se musí stěhovat z Friburku do Curychu.
2: Počasí.
1: Jihlava hlásí 8 stupňů, počátky a Moravské Budějovice 13. Středeční dopoledne nás čeká zpočátku polojasné až jasné, během odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a výjimečně může v jižní části Vysočiny sprchnout. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor dávejte v Humpolci v ulici Poděbradova. Probíhají tam stavební práce a jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 7:05. Dnes po ránu se velmi často objevuje otázka, kdo to byl, kdo vyhrál v Eurojackpotu téměř 3 miliardy korun. Takhle já to nebyl, kdyby ano, tak bych nevstával na pátou, i když asi ano, mě práce v rozhlase baví. Každopádně jeden Čech nebo Češka, to nevíme, 3 miliardy korun vyhrál, a tak doufám, že peníze padly na úrodnou půdu, hlavně, ať si je ta osoba užije ve zdraví. Tady je Český rozhlas Vysočina, máme středu 27. května, před námi skupina Kabát a Bára. We'll be right back.

0: hokejová reprezentace téměř půl zápasu čistého času hry vedla na mistrovství světa nad Kanadou. Jenže favorit zápas otočil a pro český tým to znamená přesun do Curychu na čtvrtfinále, ve kterém je čekají Finové. O hokeji dáme řeč v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli. Teď máme 3 minuty před 7:45 a Petr Jungmann připomene, co všechno se 27. května přihodilo.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. A já přeju hezký den.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, za chvíli se vrátíme ke včerejšímu hokejovému zápasu mezi Českem a Kanadou.
1: Počasí.
0: Je 7.17, z počátku dne bude na Vysočině nebe jasné až polojasné, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost. Povane slabý vítr, může zapršet na jihu kraje, odpolední teploty pak budou mezi 26 až 30 stupni Celsia. Za chvíli Lenka Filipová zaspívá svoji novou písničku s názvem Norský dřevo.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 7.22 dospívala Lenka Filipová, za chvíli s námi bude Jitka Zelenková, ta zaspívá písničku s názvem Mít svůj kout.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté nevyužili na mistrovství světa šanci postoupit ze druhého místa skupiny a zůstat na čtvrtfinále ve Freiburgu. To bude hrát národní tým nakonec v Curychu proti Finům. Rozhodl o tom poslední výsledek v základní skupině. Česko-Kanada 2-3.
2: Přišli jsme do vedení 2-0, což jako jsme nečekali ani, že se nám podaří, ale podařilo. Myslím si, že jsme odehráli výborně první dvě třetiny.
3: A to i díky brankáři Dominiku Pavlátovi, ví trenér Radim Rulík. Kanaďané se dlouho drželi jen na 4 střelách na branku během první třetiny, ale minimálně 2 z toho byly z vyložených šancí. Pavlát chytal znovu i proto, že Josef Kořenář stále není zdravotně fit.
4: Není to nic jednoduchého hrát 2 zápasy ve 2 dnech a ty zápasy se nabalujou a Kanada tady má obrovskou sílu a co byla střela, tak to byla gólová šance de facto.
3: Po gólech Alšera a Kubalíka vedl národní tým 2-0 a to až do 35. minuty zápasu. Pak se poprvé gólově ukázala dvojice Crosby Celebrini, pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
5: To asi nebyl zlomový moment, spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly, takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině.
2: V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak, protože vím, že třeba Slováci s nimi hráli 1-1 po 2 a pak dostali 4 góly nebo kolik. A takže jsme věděli, že ten tlak budou jakoby násobit. Ale to jsme viděli my trenéři, těm hráčům jsme to samozřejmě neříkali.
3: Trenér Radim Rulík ale bude mít co říct jistě během přesunu do Curychu, kde se Češi ve čtvrtek odpoledne utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Další čtvrtfinálové dvojice jsou Kanada, Spojené státy, Švýcarsko, Švédsko a do víkendových bojů o medaile postoupí jeden z dvojice Norsko-Lotyšsko. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
1: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Beatles, před námi krátké zprávy, slovo má Adéla Zachová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ručně vyrobené hračky pro novorozence dnes můžou donést lidé do novoměstské nemocnice. Před časem spustila takzvanou háčkovací výzvu a výrobky od dárců děti dostanou právě dnes u příležitosti Dne zdraví. V nemocnici bude od 9 hodin dopoledne do 1 hodiny odpoledne. Při té příležitosti tamní sestry mimo jiné předvedou metody, jak zachránit život a ve kterých situacích si volat záchranku. Senát dnes začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Například podle senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové Marvanové je teď mnoho dětí svěřených do rodin s rizikem domácího násilí. Americký lékař, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v Česku, zůstává bez příznaků. Potvrdila to mluvčí pražské fakultní nemocnice Bulovka Eva Stolejda-Libigerová. V Česku je muž od minulého čtvrtka a lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že pro občany žádné zdravotní riziko nepředstavuje. Polští vědci budou dnes ve Varšavě demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to 1,44% HDP, včetně výdajů ze soukromých zdrojů. Petici s požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěži porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž také Artis Brno a Slovácko. Středeční dopoledne nás čeká zpočátku polojasné až jasné, během odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a výjimečně může v jižní části Vysočiny sprchnout. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na Havlíčkobrodsku mezi obcemi Štoky a Skřivánek. Probíhá tam údržba a oprava svodidel. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33. Pokud chcete jít zdarma ještě s někým na Bernard Fest do Humpolce, kde vystoupí třeba 3 sestry Jiří Korn nebo Marie Rotrová, tak si dnes ráno rozhodně počkejte na písničku Pianovka, což je hitovka skupiny 3 sestry. Jakmile ji uslyšíte, zavolejte si do studia o 2 vstupenky. Tak kdo teď bude zpívat? Nejsou to 3 sestry, je to Leona Machálková, Svět je plnej bláznů. Na Pianovku stále čekáme. Jakmile ji uslyšíte, volejte 22 155 49 99 a vyhrajte.

0: Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí. V dnešním vydání rubriky, co v učebnicích nebylo. Slovo si na Českém rozhlasu Vysočina 7:55. Bere Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehrát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehrát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme přesně 7:45. Makovičky se na nás za chvíli budou dívat z výšky. Vylezou totiž na rozhlednu.
1: Počasí.
0: Co se týká středečního počasí v kraji Vysočina, čekáme jasno až polojasno, během odpoledne se vytvoří krupovitá oblačnost. Zapršet může hlavně na jihu Vysočiny, odpolední teploty budou mezi 26 až 30 stupni Celsia.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Lucie Sen, za chvíli Věra Martinová a Harlekín.
1: Makovičky.
0: 9 minut před 8 hodinou jsou s námi makovičky a už lezou na rozhlednu.
2: Co je to rozhledna?
3: Kde se díváš třeba na skály, na lesy.
4: Takový dům, který nemá žádnou střechu, žádný okna. Má tam hromadu pater, schody takhle.
5: To byla taková věž. My jsme byli s rodičem a s babičkou na velký rozhledně a byla jsem úplně nahoře a tam strašně foukalo.
2: Jela jsi výtahem nahoru?
5: Ne, tam nebyl výtah, ze schodama jsem musela jít.
6: Viděli jsme tam daleko.
7: My jsme byli na Kojezice a my jsme šli na rozhlednu 15 kilometrů a jak jsme tam došli, tak jsme museli víc schody. Měl to zábradlí a byl tam i dalekohled, kde ses mohl dívat.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Západ Vysočiny sužuje extrémní sucho. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Ministr zahraničí Macinka jednal v New Yorku se šéfem čínské diplomacie. Dnešní den bude jasný a teploty se vyšplhají ke 30 stupňům. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová. Nedostatek pitné vody začínají pociťovat některá města a obce na Vysočině. Důvodem jsou dlouhodobý deficit srážek a vysoké teploty. Například v Černovicích nebo Rynárci na Pelhřimovsku už kvůli tomu vyhlásili zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo mytí aut. Na Vysočině je v tuto chvíli nejvíce postižený západ kraje, popisuje bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
4: V oblasti západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu dnes zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
5: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatku pro všechny a také převedení obou médií pod státní rozpočet. Skupina poslanců včera předložila novelu, podle které by měly být od poplatku osvobození například seniori nad 75 let. Podle poslance Patrika Nachera z ANO má jít o mezikrok před úplným zrušením poplatku. Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky. Bez ohledu na to, jaká je vláda, šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu také o cestách některých českých politiků na Tajvan.
6: Zajímalo o to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani to předchozí, a tak to asi i zůstane.
3: Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na druhém místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Národní tým se musí stěhovat z Friburku do Curychu.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově, Brodě a Velkém Meziříčí je teď 13 stupňů, v Telči 17. Středeční dopoledne nás čeká zpočátku polojasné až jasné, během odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a výjimečně může v jižní části Vysočiny sprchnout. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 mezi 122. a 123. kilometrem ve směru na Brno je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8. hodina, 5. minuta, ladíte Český rozhlas Vysočina. V rámci celé republiky probíhá festival ZUŠ Open. Na jaký koncert se můžete těšit dnes odpoledne ve Žďáře nad Sázavou? To vám už za chvíli řekne František Dvořák, učitel základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. No a pak se vypravíme na Moravsko-Budějovicko. Co se nového chystá na zdejších silnicích, prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. A připomínám, že stále čekáme na výherní písničku dnešního Dobrého rána, čekáme na pianovku od Tří sester. Jakmile tuto písničku uslyšíte a budete první na telefonu, dostanete dvě vstupenky na červnový Bernard Fest do Humpolce, kde budou vystupovat právě Tři sestry, taky Lucie, Olympik, bude tam i Maria Rotrová a spousta dalších, takže ty vstupenky opravdu stojí za to.
7: Dobré

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan František Dvořák. Zdravíme do základní umělecké školy ve Žďáře nad Sázavou. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaký program jste si na dnešní odpoledne v rámci ZUŠ Open nachystali?
1: Připravil jsem se svými žáky akci již druhý ročník Čelem k čelu. Je to slovní hříčka Čelem z Če k čelu z C. Celu psáno.
0: Ano, ano.
1: No a znamená to, že se nebojíme pouštět do veřejných vystoupení a tohle to uskutečňujeme v rámci celostátního festivalu ZUŠ Open, kdy hledáme různá místa v našich městech, kde bychom mohli prezentovat své umění, neboli snažíme se vyjít ven ze školy.
0: Jaké místo jste si tedy na dnešní odpoledne vybrali?
1: Místo jsme vybrali stejně jako loni, kaple svaté Barbory v bezprostřední blízkosti z kostela svatého Prokopa na Žďárském náměstí. Díky pochopení pana faráře a blaže hejtmanka jsme mohli využít tenhle ten malý komorní prostor, ale pro naše potřeby naprosto dostačující s krásnou akustikou. Je to velmi hezké prostředí. Minulý týden jsme na tom též místě vystupovali s našimi malými dětmi, tak říkáme jim cvrčci, kteří tam úspěšně prezentovali své umění, zase to zborové pěvecké.
0: Koncert začíná dnes v 16.30. Prozradíte, co se bude hrát?
1: To, co si kdo připravil, to, kdybych vám měl všechno číst, to ani to nemám po ruce a není to až tak, je to vlastně to, co ti žáci mají připraveno, někdo má připraveno více, třeba i 5 skladbiček, nic dlouhého, nic žádné nějaké náročné poslechové věci, tak jak žáci přichází, bude tam hrát hoch, který hraje prvním rokem, vlastně nejstarší, co se týká délky hry, tak jsou tam ti, co budou hrát, 2 slečny, které hrají 5. rokem, předvede každý to, co umí, já je budu doprovázet na elektrické piano.
0: Zkrátka nejlepší bude přijít a poslechnout si je.
1: Může přijít, kdo chce, pokud ho zajímají violončelisté, pokud je zajímá, ho zajímá violončelo, může přijít, kdo chce.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Olympic v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8 hodin 19 minut. V tuto chvíli míříme na silnice Vysočiny a to s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. Budeme se pohybovat na Moravskobudějovicku.
1: Na silnici 1/38 v úseku od lokality u Cihelny po místní část Vesce zahájíme opravu obchvatu Moravských Budějovic v celkové délce 6,5 kilometru. Během prací obnovíme povrch vozovky, pročistíme krajnice, opravíme systém odvodnění, kompletně vyměníme ocelová svodidla a doplníme dopravní značení. Provoz bude vedený kyvadlově a řízený semafory. Investice vyjde na téměř 80 milionů korun. Zahájení prací, které by měly trvat 57 dní, předpokládáme v červnu.
0: To říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Počasí.
0: Je před námi středa s datem 27. května. Na Vysočině dnes čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost. Zapršet může hlavně na jihu Vysočiny. Odpolední teploty budou dosahovat 26 až 30 stupňů Celsia. Jak o sebe pečovat v tomto horkém počasí? Na co si dávat pozor? Na to už za chvíli odpoví primář a internista Jihlavské nemocnice pan Jaroslav Točí.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes má vtipné reklamní slogany a úspěšně fungující firmu. Představíme vám podnikatele roku kraje Vysočina Tomáše Čecha Střebíče. Zajdeme si také na koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: posledních dnech teploty na Vysočině přesahují 25 stupňů Celsia, potýkáme se se silným slunečním zářením. V horkých dnech přitom podle lékařů stoupá riziko zdravotních problémů. Jak jim předejít, poradí primář interního oddělení Jihlavské nemocnice pan doktor Jaroslav Točík. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno všem posluchačům i vám.
0: Jaké zdravotní problémy by mohly v takových vedrech u lidí nastat? Na co jsou nejvíce náchylné děti a na co starší lidé?
1: Tak klasicky v těchto dnech musíme hlídat především děti do 4 let a starší populaci, především z toho důvodu, že mají trošku zhoršenou termoregulaci a samozřejmě o něco větší pozor si musí dávat třeba i gravidní ženy, které taky jsou trošku citlivější na tyto vedra, vzhledem k tomu, že mají sklon k nižšímu krevnímu tlaku. Takže ta hrozba je především při nedostatečném příjmu tekutin, kdy hrozí vyčerpání z horka a v výjimečných případech třeba i kolaps.
0: Jak se těmto komplikacím vyhnout? Co doporučujete?
1: Tak jak už vyplynulo z toho předchozího, tak samozřejmě i když člověk nemá žízeň, tak by měl dostatečně pít, to znamená myslet na tekutiny a samozřejmě přizpůsobit teplotě i třeba své oblečení, omezit dobu pobytu na sluníčku. U kardiaků nebo lidí, kteří užívají velké dávky léku na odvodňování, tak se můžou poradit se svým lékařem a třeba mírně snížit dávku léku na odvodňování.
0: Jaké aktivity jsou v tomto počasí nejvhodnější, nebo by lidé sporty raději měli omezit?
1: Tak zcela jistě fyzická aktivita je zdravá a dobrá, ale určitě by měli preferovat především ranní a podvečerní dobu, anebo si vybírat místa, která jsou ve stínu, to znamená třeba podél vodních toků nebo v lese a tak dále. To znamená, to je zcela jistě daleko klidnější a méně nebezpečné.
0: Pojďme si vysvětlit, jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem.
1: Tak to je takový drošininku jakýsi otazník a mýtus. Nicméně pro laika je mezi nimi minimální rozdíl. V podstatě úpal je jakékoliv přehřátí organismu, to znamená nezávislé na sluníčku, takže může to být i v teplých provozech, někde u pecí a podobně. A samozřejmě ten úžeh je spíš pojem, který je přehřátí organismus ze slunečního záření. Takže laik by ani tyto dvě věci nemusel rozpoznávat, protože mají stejné příznaky.
0: A při jakých příznacích tedy bychom měli vyhledat lékařskou pomoc?
1: Tak zcela jistě, pokud první pomoc u těchto pacientů, kteří mají nějaké projevy z přehřátí organismu, tak je dostat je do nějakého méně teplého prostoru, snažit se schladit zvenku. To lze taky samozřejmě nějakýma tekutinama a samozřejmě volat pomoc je ve chvíli, kdy přetrvává nějaká zmatenost, eventuálně křeče nebo ztráta vědomí. To už jsou potom závažné stavy, které vyžadují lékařskou pomoc.
0: Říká primář interního oddělení Jihlavské nemocnice pan Jaroslav Točík. Moc děkuju, ať se daří, naslyšenou.
1: Hezký den, díky.

0: Pane Skali, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: První letní dny s teplotami nad 25 stupňů zasáhly Vysočinu. Například v Havlíčkově Brodě včera odpoledne podle dat Českého hydrometeorologického ústavu naměřili téměř 28 stupňů. Lidé tak více vyhledávají možnost ochlazení. Velký nárůst poptávky v posledních dnech evidují například prodejci zmrzliny. Fronty se u stánků tvoří jak ve městech, tak v pobočkách u silnic. Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další podobné agendy se dnes sejdou s vedením úřadu vlády. Jednat mají o přesunech jejich odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Experti s krokem nesouhlasí a někteří z nich už premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO doručili svou rezignaci z rad vlády. Premiér změny vysvětluje snahou o větší efektivitu. Senát dnes probere návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS senátoři na doporučení organizačního výboru projednají přes 100 jmen. Své návrhy posílá každoročně Senát i sněmovna prezidentovi. Senátoři letos pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garrigue Masarykovou. Polsko a Spojené království dnes podepíší dohodu o spolupráci v obraně. Podle mluvčího polské vlády dohoda prohloubí stávající závazky obou zemí v rámci NATO a poskytne rámec pro společná vojenská cvičení, sdílení zpravodajských informací a užší bezpečnostní spolupráci. Server veřejnoprávního polského rozhlasu píše, že podpisu se v Londýně zúčastní jak britský premiér Keir Starmer, tak polský premiér Donald Tusk. Už devátý ročník prestižního turnaje v plážovém volejbalu začíná dnes v ostravské dolní oblasti Vítkovic. Po středeční kvalifikaci až ve čtvrtek vstoupí do hlavní části turnaje David Schweiner, tentokrát ale s novým parťákem Tadeášem Trousilem. Středeční dopoledne nás čeká zpočátku polojasné až jasné, během odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a výjimečně může v jižní části Vysočiny sprchnout. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Jihlavě ve Znojemské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo z vás dnes ráno ušetří přes 3000 korun? Kdo dostane dvě vstupenky na humpolický Bernard Fest? To se ukáže. Čekáme na pijánovku, výherní písničku od skupiny Tři sestry. Hezké ráno.

Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na Bernardfest, který bude 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Volejte 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina a tohoto interpreta si užijete naživo.

0: 8.39, ladíte Český rozhlas Vysočina, zvednul jsem telefon, byla tam paní, řekla, že jde stumět rádio, najednou je tam pán, tak se asi vystřídali, tady je Český rozhlas Vysočina, dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: Jirka.
0: Jirko, odkud voláte?
1: Havlíčku Brod, Svatý Kříž.
0: Výborně, tak Tři sestry budou na Humpoleckém Bernard Festu koncertovat v pátek 19. června, toho dne tam bude třeba i Maria Rotrová, den předtím skupina UDG, den po nich pak Jiří Korn, Olympic Lucie. Jedna vstupenka dvoudenní stojí 1600 korun, vy máte dvě, takže v podstatě jste ušetřil 3200 korun, protože ty vstupenky jsou vaše.
1: Tak jo, dobrý.
0: A na koho se v rámci Bernard Festu těšíte nejvíc?
1: Olympic,
0: to je vaše krevní skupina.
1: To je moje krevní skupina.
0: Skupina Olympic na Bernard Festu vystoupí v sobotu 20. června v 19.00, tak předtím pěkně vyčurat, ať z koncertu o nic nepřijdete. Blahopřeju a hezký den přeji, naslyšenou.
1: A děkuju, naslyšenou.
0: Pokud chcete vyhrát i vy, máte další šanci zítra ráno mezi 5. až 9. hodinou, kdy opět budeme hrát o dvě vstupenky. Připomínám, že Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem Bernard Festu. Dvě vstupenky si můžete zakoupit i přes internet, ale pozor, do této neděle budou za 1600 korun a pak zdraží. A nebo budou zdarma, zítra ráno, tady u nás.

0: Robbie Williams, taky Nicole Kidman, Something Stupid. 9:45 za chvíli Marie Rotrová s písničkou S tebou. Marie Rotrová taky bude na Humpolském Bernard Festu. Připomínám, že zítra ráno hrajeme o další 2 vstupenky, ale nejenom zítra, ale i v pátek, tak neváhejte, laďte Český rozhlas Vysočina. Jaká bude zítřejší výherní písnička, to se dozvíte zítra hned po 5. hodině.
1: Počasí.
0: Zatím je ale středa, 27. květen roku 2026. Je tady meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A jaké bude to dnešní, tedy středeční počasí v kraji Vysočina?
2: A mělo by být převážně polojasné, odpoledne se, a teď už se také trochu tvoří, ale odpoledne by se mohla tvořit ještě trochu víc, na přechodnou dobu kupovitá oblačnost, v ní se mohou udělat přehánky, ale to spíše výjimečně a také spíše v jižní části kraje, k večeru se oblačnost začne rychle vztahovat, ubývat a začne se rychle vyjasňovat. Dnešní maximální teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů Celsia. Na Třebíčsku ta maxima mohou být místy až kolem 30 stupňů Celsia.
0: Pojďme se prosím podívat na zítřejší předpověď.
2: A zítřek bude oproti dnešku chladnější, a někde i docela výrazně, ty maximální teploty zítra 19 až 22, ale oproti dnešku bude také s menší oblačností, bude převážně jasno, odpoledne může být i skoro jasno, to znamená nějaká menší oblačnost a také se během zítřka bude slábnout vítr, který by dnes měl být převážně čerstvý, s rychlostmi asi do 30 km v hodině. Zítra už by ty rychlosti měly být maximálně do zhruba 20 km v hodině.
0: A jaký bude závěr pracovního týdne, tedy pátek?
2: Pátek bude opět slunečný a také se trochu oteplí, konkrétně ta maxima budou mezi 22 a 26, případně 27 stupni Celsia a také už se trochu oslabí vítr, ten už by měl být převážně slabý a jak jsem říkala, bude jasno, případně se vytvoří malá průsvitná oblačnost, takže konec týdne zakončíme slunečným dnem.
0: To předpovídá meteoroložka Bára Kučerová, děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Máme 8:45, loučí se Robin Šalamón, přeju vám krásnou středu, budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Hala Dvořáková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Takhle se potkají dva kamarádi a jeden si stěžuje tomu druhýmu. Hele, já když přijdu domů nalitej, tak ona mě žena nechce vůbec pustit dovnitř. No, tak to dělá jako já. No jak jako? No já normálně jako zazvoním, rychle se vyslíknu, ona pootevře dveře a já tam hodím ty šaty. No a jí to je jako blbý, když tam stojím nahej, viď, tak mě normálně už pustí dovnitř, aby nebyla po baráku ostuda. Potkají se za týden. Tak co? A ty jsi mi dal. Hele, já domů přišel nalitej. Ale teda fest, jo. Tak jsem se před dveřma vyslík do naha. Ty dveře se sami otevřely. Já tam hodil ty šaty a slyším, ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají. A celý barák mi odjel.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Českým rozhlasem Vysočina. Reportéři
1: Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
2: A zase zpátky,
3: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Znám ještě nad oslavou Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokitky právě přijel cyklista
5: Milan.
4: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kaple svaté Barbory ve Žďáře nad Sázavou dnes hostí violončelový koncert. Senát projedná odklad digitalizace sociálních dávek. Před soudem v Paříži stanul vychovatel, který čelí obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v mateřské školce. Dopoledne očekáváme jasné, teplotní maxima vystoupí ke 30 stupňům. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Koncertem nazvaný Čelem k čelu dnes pokračuje ve Žďáře nad Sázavou festival ZUŠ Open. Základní umělecká škola Františka Drdly pořádá komorní vystoupení v kapli svaté Barbory u kostela svatého Prokopa. Koncert začíná ve 16.30. Havlíčkobrodská umělecká škola pro změnu pořádá od 14 hodin na Havlíčkově náměstí hudební happening a od 17 hodin výstavu prací výtvarných oborů v galerii Světluška. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. V Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské školce. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionů korun. Rodiče požadují veřejné slyšení, jako v případě znásilňované Gisèle Pelicotové.
2: Rodiče jsou odvážní, že chtějí veřejné slyšení. Francie se musí probudit. Lidé musí být do ulice ve všech městech a obcích. Násilí na dětech se děje všude, nejen v Paříži.
3: Popsala Českému rozhlasu spoluzakladatelka kolektivu Mýtu Ecole Barka Zerualiová. 36-letý vychovatel čelí obvinění ze zneužití 9 dětí ve věku od 3 do 5 let. Podle jejich výpovědí je hladil, osahával, dával jim předměty do intimních partií. On sám tvrdí, že je nevinný. Přiznal nicméně, že si při kontaktu s dětmi měl dávat větší pozor. Soud má v případu rozhodnout 16. června. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže, ve které budou proti druholigovému Artisu hájit místo v nejvyšší soutěži. Utkání začne v 18 hodin. Jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka Vlastimil Daníček očekává hodně mentálně náročné zápasy.
4: Možná je prostor na nějakou nervozitu, ale u mě až tak ne. Spíš nebudu mít problém s tím, když nastoupí někdo mladý, mladší nebo nervóznější kluk a bude se chtít do mě opřít a já tam pro ně budu, pro ty hráče. Takže já to beru jako výzvu, jako odhodlání a prakticky dá se říct, že se na ten dvojzápas těším. Počasí.
0: V Libici nad Doubravou je teď 18 stupňů, v Počátkách a Dukovanech 21. Dopoledne očekávejme polojasné až jasné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a v jižní části kraje může i výjimečně zapršet. Povane slabý proměnlivý vítr a na teploměru naměříme 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 156. kilometru v pražském směru stojí porouchané vozidlo. Zpevněná krajnice je neprůjezdná a počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásnou středu a pohodové dopoledne, to vám 4 minuty po 9. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Hela Dvořáková. Jestli pak tušíte, jak chutnají topos a co to vůbec je, tak to nám už za pár minut vysvětlí Dáša Kubíková v dnešních dobrotách. Do té doby Pečo Boys nebo taky Michal Tučný.
1: Dobré dopoledne, Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Kdo nemůže cestovat do dalekých krajin, může se tam alespoň přenést prostřednictvím typických jídel. Tento úvod znamená, že dnes si dáme polévku, jakou by vám podali v Mexiku, v běžném bistru nebo na ulici. Je ale ze zeleniny, kterou máme i u nás v Česku.
2: V Mexiku mají velmi podobné zeleninové polévky jako u nás a jedna z nejlepších byla s překvapením na dně. My tím ale začneme. Pořídíme si pár pšeničných placek, tortil a nakrájíme je na tenké proužky nebo trojuhelníčky. V misce nebo hlubokém talíři je promícháme s kapkou oleje a rozložíme na plech. V rozpálené troubě na 200 stupňů je krátce opečeme, asi 5 minut, aby byly křupavé. A teď samotná polévka. Do hrnce s vodou nebo lépe se zeleninovým vývarem postupně přidáváme oloupanou cibuli nakrájenou na větší kousky, očištěnou mrkev, také na kusy, jarní cibulku a všechno necháme vařit. Vezmeme asi 5 nebo 6 menších rajčat, překrojíme je na čtvrtky a přidáme do polévky. Vymačkáme šťávu z jedné limety a vlijeme do hrnce. Osolíme a opepříme. Necháme vařit aspoň čtvrt hodiny. Dále si nachystáme jeden kousek řapíkatého celeru, nakrájíme ho na asi centimetrové kousky a nakonec ještě menší měkkou cuketu. Také na kusy. Polévku dochutíme špetkou cukru, lžičkou červené mleté papriky, sušeným oregánem a vaříme další čtvrt hodinu. Když je zelenina měkká, připravíme si misky na polévku. Na dno každé z nich vložíme hrst opečených kousků tortily, kterým se v Mexiku říká totopos. Zalijeme je vrchovatě polévkou a bohatě posypeme nasekaným koriandrem. Kdo ho nemá rád, klidně může nahradit hladkolistou petrželkou. Kousky tortil se nerozmočí a úžasně křupou, tak to zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: 9 hodin 14 minut pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Fronta až do nedohledna a psí zmrzlina beznadějně vyprodána. I tak to teď vypadá u některých stánků s ledovou pochutinou. Horka nutí lidi vyhledávat osvěžení. Více si poslechněte v reportáži Terezy Pešoutové, kterou vám nabídneme už za pár minut. Jakub Smolík o tom, že prý chlapy nebrečí. Hezké dopoledne s námi. Jsme Český rozhlas Vysočina.
3: Smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Někdy stačí dát jen dech, o tom zpívala Eva Fierlingová a taky Miroš Birka. V 9 hodin 22 minut vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teploty nad 25 stupňů a rozpálené ulice si letos poprvé užívají lidé na Vysočině. Venkovní koupání si zatím nabízí jediný akvapar v kraji, za to zmrzlinových stánků jsou teď po celém regionu v provozu stovky. A s teplotami roste i zájem. Na frontu na zmrzlinu teď lidé pravděpodobně narazí ve městě i ve stánku u silnice.
1: Zastavuji u prodejny zmrzliny ve Výlanci, tedy na hlavní trase mezi Jihlavou a Znojmem. Zbývá tady poslední parkovací místo a u okénka se tvoří fronta.
2: Většinou, když je do takhle dopoledne, jenom jako když je čas, že jako...
1: A vybíráte třeba i podle těch příchutí, nebo berete vždycky, co je?
2: Většinou podle příchutí, protože třeba děti nemůžou oříšky, takže je dobrý, že tam je třeba i ten sorbet a tak, takže to je pro nás úplně ideální.
1: Paní Mirka kupuje u okénka zmrzlinu pro svou dceru a další si bere do krabičky sebou domů do mrazáku. Podle provozní Martiny Mokré chodí lidé skutečně hned od otevření.
3: Upřímně je to blázinec, jako lidi chodí mrak, vlastně jakoby na konec fronty většinou vidíme až tak třeba kolem 7 hodiny.
1: A já teď teda koukám, tady máte přeškrtanou kompletně psí zmrzlinu.
3: Máme, no, dostáváme, jako snažíme se každý den doskladňovat tu psí zmrzku, ale bohužel jde tak na odbyt, že prostě jako většinou ve čtvrtek naskladníme a po víkendu vlastně jako nemáme, jo.
1: Vysvětluje Martina Mokrá, že zatímco pochutinu pro lidi denně připravují a je jí tak dostatek, zmrzlina pro psy, kterou si nechávají dovážet, vždy rychle zmizí. U okénka staví hlavně řidiči nebo cyklisti. Naopak třeba zmrzlinárna na Masarykově náměstí v Jihlavě má hlavně místní klientelu.
4: My jsme vlastně dříve měli navaly hlavně spíš odpoledne, třeba okolo 3., 4. hodiny, jak všichni jdou ze školy, z práce, takhle, ale už teď vlastně o té 11., kdy otvíráme, tak už tady máme fakt nával a každou chvíli sem chodí lidi, nejenom starý zákazníci, ale i noví se tady stále objevují.
1: Vysvětluje paní Lenka, která za pultem chystá zmrzliny do kelímku i do kornoutů, že po oteplení v posledních dnech chodí lidé prakticky pořád. Na prodej osvěžující pochutiny přitom sází i v menších obcích a mimo hlavní silnice. Nově nabízí zmrzlinu i bezobslužný obchod v Putimově na Pelhřimovsku.
5: Kdybych to měla tipnout, tak si myslím, že na tu zmrzku přijde tak 50 lidí denně. I vlastně, co jedou dozadu přes nás na Proseč, z Volešincem chodí lidi z Nemojova, z Radňova, takže snad dobrý.
1: Vysvětluje provozovatelka obchodu Mirka Drbalová, že si lidé na nabídku postupně zvykají a přijíždí už i odjinud než z Putimova. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: My se za pár minut v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina tentokrát zaměříme na jahodové pověry. Více o tom v dalším díle pořadu bývávalo s Mírou Markem. Do té doby Karel Černoch nebo taky skupina Black a jejich parádní skladba Wonderful Life. Tak pohodové dopoledne a doufám, že i vy budete mít příjemné středeční dopoledne v naší společnosti.

0: zrcadlo. Nevím, jak je to na Vysočině, ale například na Břeclavsku už odstartoval samozběr jahod a právě jahodám se budeme věnovat v dalším díle pořadu Bejvávalo s Mírou Markem.
1: Bejvávalo.
2: Jahodové pověry. Až tady jednou nebudu, říkávala prababička, nezapomeňte v těhle dnech chodit trhat zemnice. Tak se kdysi leckde říkávalo jahodníku. Stařenka děti, když šli do lesa sbírat ty malé jahůdky, poučovala o tom, že až jim některá upadne, nesmí jí sebrat, protože každá upadnutá nebo ztracená jahoda patří matičce boží. Jahody se podle staré pověry nesmí sbírat ani tehdy, převrhne-li se celý košík a jahody se rozsypou. Jinak budeš celý den trhat a košík stejně nenaplníš. Jinde se zas dodržovalo to, že první nazbíraná hrst jahod se má v lese nasypat do nějaké rozsedliny jednoho ze stromů. Tyhle jahody pak patří duším nuzáků. Ale babi, jahody ještě nejsou, vždyť sotva kvetou, divila se v těchto dnech vnučka. Jenže stařenka měla svoji moudrost a hned vysvětlovala, že ty červené jahody, ty teprve budou a hlavně na chuť. Důležitější je to jarní lupení a to se sbírá a suší zrovinka teď. Listy musí být mladé a hlavně divoce rostoucí. Ty zahradní jsou k ničemu. Čaj z téhle rostlinky čistí krev a je dobrý na nervy. Staré bylinkářky ho dávaly i při bolení žaludku a při zaneřáděných střevech. Až budete jahodníček, jak ho nazývali zase v jiných končinách země české, sušit, nesmí to být v troubě a suchý je třeba dát do tmy.

0: a sucha, jinak z něj nic nebude. To věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři. Tak na to taky pamatujme. Zítra školní a obecní poměry ve 40. letech 20. století.
1: Bejvávalo.
2: Už za pár minut také další díl pořadu Minuta pro zdraví, tentokrát na téma léky na hubnutí. Taky vám přijde, že lidé ve vašem okolí nějak podezřele rychle hubnou, ale vydrží to, i když léky vysadí? Dozvíme se od paní doktorky Ireny Zimmerové. Ještě předtím Vladimír Mišík, Tina Turner nebo taky Brontosauři a Na kameni kámen. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zdraví.
1: Již několik let se dají reálně používat léky na hubnutí jako Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Jaké jsou s nimi zkušenosti?
2: Ono nejde jenom o léky. Obezita se celkově začala více vnímat jako chronické onemocnění, nejenom ta slabá vůle. Léky ovlivňují hlad, sytost i chuť k jídlu a opravdu se lidem daří snížit hmotnost třeba i o 10-20%, když je užívají. A tady zůstanou u toho, když je užívají. Ono se předpokládalo, že s jejich pomocí si ten uživatel vytvoří nové návyky. Že si zvykne na to, že se nepotřebuje přejídat a zvládne udržovat tu nižší hmotnost. Bohužel v mnohých případech dochází k tomu, že se lidé vracejí k těm starým návykům a hmotnost zase pomalu narůstá. Museli by ty léky užívat trvale. A to někdy nechtějí, nebo si to nemohou dovolit z finančního hlediska.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Čeští hokejisté obsadili v základní skupině třetí místo a na čtvrtfinále s Finskem se stěhují do Curychu. Stěhování ale řeší podstatně méně než to, jak navázat na zlepšení výkonu, který předvedli v posledním utkání s Kanadou. Více uslyšíte už za pár minut v reportáži. Teď si dáme Jiřího Korna, skladbu Ještě tě mám plnou náruč. Hezké dopoledne s námi.

0: Čeští hokejisté na závěr skupiny sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále čeká Finsko. Dokázali si ale udobřit fanoušky. Po pospískotu ze zápasu s Norskem je totiž během celého zápasu podporovali.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak v tom vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Jako. Pro nás to je pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
7: Dýmem výfukovým zamlžený svět poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Obyvatelé Černovic ve velkém porušovali zákaz na pouštění bazénu. Senátoři projednají novelu občanského zákoníku. Rusko hlásí útoky raket i dronů z Ukrajiny a několik zraněných. Dopoledne očekáváme jasné, teplotní maxima vystoupí ke 30 stupňům. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů vyhlásili kvůli nedostatku vody některá města a obce na Pelhřimovsku. Platí například v Rynárci nebo Černovicích. Tam ho ale lidé v prvních dnech příliš nerespektovali, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
2: Mělo to bohužel úplně opačný efekt, protože ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300.
0: Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
3: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
0: Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudců upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Úlomky ukrajinského dronu způsobily požár námořního terminálu v ruském Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety také na města Taganrod v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krymu útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel bylo zraněných. Noční úder poškodil i obytné domy. Ukrajina už se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí konfliktu jsou vzdušné útoky obou stran. Kyjev i Moskva popírají, že by záměrně útočili na civilisty. OSN ale potvrdila, že ve válce zemřeli tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Jejich drtivou většinu organizace eviduje na ukrajinském území, na které útočí ruská armáda. Sport. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa ve Švýcarsku prohrou s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále nastoupí ve čtvrtek proti Finsku. A tenista Vít Kopřiva si na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v bouřlivé atmosféře 6-3 v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví i Kateřina Siňaková, která si ve dvou sadách poradila se Švýcarkou Valtertovou. Světová jednička v deblu měla radost, že si dokázala poradit i s náročnými podmínkami na kurtu číslo 13, kde jsou často slyšet diváci z úplně jiného zápasu.
4: Ty diváci, co jsou za kurtem, tak to je teda náročný, musím říct. Jako i ty lidi, co vlastně chodí za těma keříkama, tak jsou vidět, to oko to zaostří a vy ztratíte tu setinku, prostě kdy se máte soustředit na ten balón, do toho tam ty stíny teďka už byly k večeru, tak je to náročné, prostě může to narušit ten pohyb a uděláte tu chybu.
0: Na Roland Garros naopak dohráli Linda Nosková s Lindou Fruvirtovou a také Nikola Bartuňková. Počasí. Vatín a Nový Rychnov hlásí 23 stupňů, Přibyslav 22. Dopoledne očekávejme polojasné až jasné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a v jižní části kraje může i výjimečně zapršet. Povane slabý proměnlivý vítr a na teploměru naměříme 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice Vysočiny jsou průjezdné bez komplikací, stejně tak i dálnice D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Trampy ještě nevymřely, o víkendu jich dobré 200 nastoupily do speciálního dobového vlaku a vyjeli na celodenní jízdu po Vysočině. Svezla se s nimi i Irena Šarounová a natočila pro vás reportáž, kterou si rozhodně poslechněte hned po písnice Richarda Millera a Ivana Táslera.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na trase z Humpolce přes Havlíčkův Brod, Týhlavu a Pelhřimov do Pacova projel vlak plný trampů. Zavzpomínali na doby, kdy v pátek po práci zbalili usárny a vyráželi do osad a na čundry. V Pacově na nádraží pak večer zapálili oheň a po noci pod Širákem pokračovali dobovým vlakem taženým slavnou lokomotivou Bardotka do cílové stanice v Čerčanech.
2: Stojím před nádražím, za chvíli nám sem Bardotka přiveze ten náš trampský pacovský Pacifik a já tady stojím prý s nejupovídanějším.
3: Pavel Chmelíček,
2: Chmelda.
3: Chmelda, ano, jsme se sešli jako trampové a zorganizovali jsme si tady soukromou jízdu, soukromý vláček.
2: Kolik lidí se na lodí?
3: Když to vemu cca s organizátorama a s celkovou obsluhou, je to zhruba 200 lidí. Když se podíváte tady na nástupiště, tak uvidíte, že v Humpolci v životě tolik lidí na nástupiště asi nebylo.
2: A já se jen tak poptám, odkud všichni přijeli?
4: My jsme místní z Humpolce.
5: Z Teplic.
4: Třemošná u Plzně.
6: Já jsem z Českého Krumlova.
7: Z Jihlavy.
8: Cheb.
2: A možná by to chtělo nějaké ty přezdívky.
5: Sup.
9: Severka.
10: Bambulka.
11: Flint.
5: Bobr.
12: Ahoj, Šipka ze Slanýho.
2: Jak se vy trampy teď přemisťujete?
5: Autama většinou.
2: Do vlaku už těžko.
12: Málo, protože strašně špatný spoje a hrozně dlouhý cestování.
2: Balíte ještě usárny?
5: No, ještě jí mám, no. Ale už ji nenosím.
2: Pokyny před jízdou.
13: Za chvilku přistavíme vlak, bavte se, mějte se krásně a kdyby cokoliv, tak jsem tady. Hlavně si to užívejte.
2: A jedeme! Ahoj! Přímo naproti mě ve vlaku sedí Jack z Humpolce. Ty jsi z jaké osady?
14: Z Kláci. Prostě ta atmosféra, že se za chvilku začne všude tady hrát ve vagónech. Ta sranda tomu kdysi patřila.
2: A trampy vzpomínají.
15: To bylo úplně o něčem jiným.
2: Hrálo se ve vlaku.
15: Jinak to ani nejde. A tam začaly taky první lásky. Ty děvčata za muzikou se táhly. To byla paráda.
16: Nestačí už
15: každého města, třeba v Písku, nás bylo 40-50 na nádraží. Přistupovali kluci, zdravili jsme se, kam jedete.
2: Zastavili jsme v Nové Cerekvi a já mám jedinečnou možnost promluvit si se strojvůdcem posázavského Pacifiku.
17: Daniel Steiger.
2: Můžu za vámi?
17: Ano, to budu. Dneska jedeme lokomotivou, která je známá mezi železničními fanoušky pod přezdívkou buď to Bardotka, Berta nebo Zamračená, záleží na lokalitě, ve které se nacházíme.
2: Předpokládám, že vy řídíte i moderní lokomotivu. Jaký je to rozdíl?
17: Tady toto je taková srdcová láska a ty moderní lokomotivy, to je prostě profese.
2: Má to volant, dívám se.
17: My tím mateme, ve skutečnosti to volant není, protože tady pod tím je taková hřídela, je tam sloupec kontaktů, prostřednictvím kterých já ovládám výkon toho soustrojí motor generátor.
2: Je ještě obvykle, že trampy jezdí vlakem.
17: Je to takový dotek něčeho, co pomalu odchází.
2: A když už jsem v kabině Bardotky, tak se strojvůdcem svezu těch 15 minut do Pacova. A vyjíždíme. Přibržďujeme před přejezdem. Jak od vás ti lidé vědí, že na přejezdech stojí a fotí si tu lokomotivu?
17: Tady tyto lokomotivy jsou mezi železničními fanoušky skutečnou legendou.
2: A houkáte kvůli nim, anebo kvůli přejezdu?
17: Někdy kvůli přejezdům a někdy samozřejmě zdravíme i naše fanoušky.
2: Zpomalujeme a vyjíždíme do naší konečné stanice. Z Pacova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Ještě k tomu doplním, že fotografii i video z tramského vlaku najdete i na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz nebo Facebook. Profilu. Za pár minut se pro změnu vydáme na letní tábory. O ty je na Vysočině letos velký zájem. Některé už jsou plně obsazené. Jinde zbývá pár posledních míst, jaká je nabídka a kam můžete své děti nebo vnoučata ještě přihlásit, to vám řekneme už za pár minut. Teď si ale pojďme dát Věru Špinarovou a skladbu Jednoho dne se vrátíš.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: Marek Ztracený, stále věřím v 10 hodin 24 minut. Prázdniny se pomalu blíží a s nimi i sezóna letních pobytových a příměstských táborů. Jenže kapacity se rychle plní a většina pořadatelů už hlásí skoro vyprodáno. Kam ještě rodiče nebo prarodiče mohou své děti a vnoučata přihlásit? To zjišťoval redaktor Dušan Vrbecký. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, no a ten zájem je letos opravdu velký a většina kapacit už je plně obsazená. Pořadatelé totiž nabídky zveřejnili už na začátku roku a přihlašovat děti je tak možné leckde už od ledna nebo února. Třeba Dům dětí a mládeže v Jihlavě spustil registrace právě v únoru a podle ředitele Willibalda Prokopa je asi 85% míst zaplněno nebo bylo zaplněno za první půl hodinu.
0: Kde je nabídka letních táborů největší?
1: Nejvíc letních táborů letos na Vysočině pořádá Dům dětí a mládeže v Třebíči. Nabízí jich celkem 21. Většina už je ale zaplněná nebo u nich pořadatelé berou pouze náhradníky. Několik posledních míst ale zbývá na dvou pobytových táborech. Na jednom z nich se děti přenesou do Anglie na začátku 17. století, tedy do období takzvaného zlatého věku. Druhý je určený spíš pro mladší zájemce, jeho tématem je totiž animovaný seriál Rychlá rota. Volná místa jsou ještě také na příměstském táboře inspirovaném příběhy Pána prstenů.
0: Jsou volná místa ještě i v jiných městech?
1: Ano, například v krajské Jihlavě tamní Dům dětí a mládeže má také poměrně pestrou nabídku a místa zbývají například na příměstském táboře s kinologickým klubem, kam si děti můžou vzít i svého vlastního psa. Poslední čtyři místa jsou také na cyklotáboře, volno je ale i na těch, řekněme, klasických pobytových, třeba na táboře inspirovaném světem antických hrdinů nebo na dobrodružném táboře Kdo přežije smrčnou. Zůstaneme-li na Jihlavsku a přesuneme se do střediska volného času v Polné, tak tam aktuálně nabízejí místa ještě na pěti táborech, na dalších dvou, třeba s tématem letopisu Narnie nebo pohádkovém putování, už berou jenom náhradníky. No a volná místa jsou i na srpnových táborech, které pořádá Pelhřimovský dům dětí a mládeže. Čas poslat přihlášku, na některé z nich mají posluchači už jen do konce května.
0: Kam tedy ještě můžeme přihlásit naše dítě nebo vnouče na tábor, nás v dopoledním vysílání informoval Dušan Vrbecký. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou. V dobrém dopolední pokračujeme dál za pár minut ve společnosti Jargy Vykoupilové. Tentokrát se zaměříme na otoky, tedy oteklé nohy. Co nám na ně může pomoci, to se dozvíte za chvíli.

0: Teplé počasí už se přihlásilo, teploty dosahují 30 stupňů Celsia, no a někteří z nás mají oteklé nohy. Na ty prý pomůže pohyb nebo třeba sprcha. Podrobnosti nabídne Jarka Vykoupilová v dnešních Babských radách.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokračujeme dál v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinhard Heydricha nakonec zabila Střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdiného útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo přes 84 let a my si ho připomeneme už za pár minut.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Skupina Kabát v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík a Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo, čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tom taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes drahý velkoněmecké jezdy.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 11 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: S nástupem letních dnů rostou na Vysočině prodeje zmrzliny. Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Španělská policie provedla razii v sídle socialistické strany kvůli vyšetřování financování. Dopoledne očekáváme jasné, teplotní maxima vystoupí ke 30 stupňům. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. První letní dny s teplotami nad 25 stupňů zasáhly Vysočinu. Například v Havlíčkově Brodě včera odpoledne podle dat Českého hydrometeorologického ústavu naměřili téměř 28 stupňů. Lidé tak více vyhledávají možnost ochlazení. Velký nárůst poptávky v posledních dnech evidují například prodejci zmrzliny. Fronty se u stánků tvoří jak ve městech, tak v pobočkách u silnic.
3: Že už se člověk jako zvykne, ale jako asi bych už neupřednostnil kopačkou zmrzlinu. Prostě míchaná i míchaná.
4: Pan Pavel Novák se u stánku se zmrzlinou zastavuje poměrně pravidelně. Potkávám ho u výdejního okénka ve Výlanci. Tam se po oteplení tvoří fronty v podstatě po celý den.
5: Teď jakoby co se týče toho tepla, tak hodně jakoby jezdí třeba na motorkách, na kole, jo. Ty místní, jejich jako zřídka, ale spíš opravdu, že přijedou autem, nechají auto, buď se jdou prostě projít, nebo si to vezmou do auta, odjedou.
4: Vysvětluje provozní Monika Mokrá, že zákazníků je stále dost i díky umístění zmrzlinárny na silnici první třídy. Současně ale popisuje, že značná část návštěvníků se vrací prakticky denně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváčem může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje její možné nezákonné financování. Informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policisté neposkytli žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik korupčních skandálů, včetně různých vyšetřování klíčových spojenců a rodinných příslušníků. Ve Španělsku se pořádají protesty, které volají po Sancheze. Rezignaci.
0: Sport.
2: V pořadí již 26. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka se v Turnově už musel obejít bez někdejšího manažera mítinku Imricha Bugára. Ten v dubnu letošního roku odešel do atletického nebe. Účastníci si jeho památku připomenuli. Přímo na stadionu pak Bugár bude mít svůj sektor. Blízko k němu měl někdejší světový rekordman v 10 boji Roman Šebrle.
6: Jednak to byl pro mě významný atlet, to v první řadě, a po druhé řadě to byl pro mě velký kamarád, s kterým jsem vyrůstal na Rukle, že jo, a přišel jsem s ním často do styku, dělal na mezinárodním, takže jsme tam hodně spoustu věcí i probírali. Velká škoda. Vnímal jsem ho jako velkou legendu české atletiky.
0: Počasí.
2: V Jihlavě nebo Bystřici nad Pernštejnem je teď 25 stupňů, v Dukovanech 26. Dopoledne očekávejme polojasné až jasné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a v jižní části kraje může i výjimečně zapršet. Povane slabý proměnlivý vítr a na teploměru naměříme 26 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D1 na 109. kilometru ve směru na Prahu. Je tam porouchané osobní auto a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne, máme krátce po 11. hodině a mohu slíbit, že dneska to bude velice příjemné povídání. V kalendáři 27. květen, to znamená, že řada z nás už právě teď v těchto dnech řeší letní dovolenou. Lidé si vybírají dovolenou jinak než dřív, vedle ceny údajně řeší hlavně i klid, bezpečnost a skutečné zážitky. Jaké jsou největší cestovatelské trendy roku 2026 a proč roste obliva v takzvaných slow travel. O tom všem si dnes budeme povídat s majitelkou cestovní agentury Illy Travel, Ilonou Gregorovou. Krásné dopoledne.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes majitelka cestovní agentury Ilona Gregorová. Povídat si budeme o výběru letní dovolené. Máte pocit, že lidé letos vybírají dovolenou jinak než před několika lety třeba?
2: No, neřekla bych, že je to úplně jinak. Myslím si, že pořád ty kritéria jsou stejná. Někdo musí plánovat dovolenou dlouho dopředu, musí to přizpůsobit dětem, prázdninám, takže v případě těch rodin si myslím, že pořád prostě frčí ty nákupy ve first minutech, dlouho dopředu, taky jsou klienti, kteří mají oblíbený hotely, rádi se tam vrací, takže prostě nehledají, nepátrají, koupí si na jistotu. A pak samozřejmě máme spíš takové ty... Kdy se čeká na zvýhodněnou cenu, takže last minuty. Jo, je to vlastně pořád taková stejná situace. Prostě někdo, kdo si to může dovolit, koupí si to dopředu, má jistotu. Kdo prostě neví, není si jistý, kupuje na last minute.
1: Takže Češi jsou takový typ, který, nebo my Češi spíš radši ty věci řešíme díl dopředu, jako s takovým předstihem.
2: No, řekla bych, že jo.
1: No, rozhoduje cena, bezpečnost, klid anebo zážitky?
2: Určitě, no, to je každý bod specifický, takže cena samozřejmě, no. Prostě jsou klienti, kteří si to mohou dovolit, koupí si prostě luxusnější hotely s veškerým servisem, s různýma klubama, prostě zážitkama. Pak jsou klienti, kteří prostě nemají tak velký budget, takže čekají na ty last minuty. No, nyní se ukázalo, že prostě na bezpečnost je potřeba také brát velký ohled, takže spousta klientů si myslím i v této době řeší tu bezpečnost, mají různé obavy, ale bohužel samozřejmě v našich silách není předvídat, co se kde stane, takže je to v tomto trošku složitější, no.
1: V tomhle ohledu, když zůstaneme u té bezpečnosti, je větší jistota letět s cestovní kanceláří nebo s cestovní agenturou, nebo letět takzvaně na blind, jako to řada lidí dělá, protože jim to vyjde možná ekonomicky lépe?
2: No, určitě, teďka situace na Blízkém východě nám to krásně předvedla, takže v tomhle případě bylo daleko lepší letět s tou cestovní kanceláří, i když samozřejmě také byly komplikace dostat ty klienty zpět, ale pořád tam máte záruku té cestovky, která prostě za vás zodpovídá svým způsobem a snaží se prostě ty klienty v bezpečí dostat. V případě, když letěli ty lidi, vlastně ty turisti sami, že jo, koupili letenky, ubytka na místě. Vím prostě o spoustě klientů, nebo klientů, no, lidí, kteří uvízli vlastně, že jo, v těch destinacích a nemohli se vlastně vrátit přes tu Dubaj, která vlastně, to je uzel, že jo, v případě těch zimních exotických dovolených, tak se vesměs lítá přes Dubaj, co se týká Asie. A spousta klientů vlastně uvízla a najednou zjistili, že prostě nic není jisté. A v tomhle případě je opravdu velice důležitý mít opravdu velkou finanční hotovost v záloze prostě. Jo, protože opravdu nevíte, kdy se dostanete. Ty lety byly rušený různě, kupovalo se to znova a znova. Prostě zažila jsem to jakoby přímo od kamaráda, který takhle uvízl v Austrálii a nebudu říkat tu částku, která ho vlastně nakonec vyšla, aby se dostal domů.
1: Takže na tu dovolenou bude hodně dlouho a rád vzpomínat.
2: No, to každopádně.
1: My si dáme písničku a hned potom přiblížíme ty největší cestovatelské trendy letošního roku.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes majitelka cestovní agentury Illy Travel Ilona Gregorová. Kdybychom měli pojmenovat největší cestovatelské trendy letošního roku, tak jaká místa by to byla?
2: Takže bych se teďka asi aktuálně přiklonila k té letní sezóně, kdy stále jsou ty stálice. Turecko, Řecko, Španělsko. V případě, že cestují klienti vlastní dopravou, tak Itálie, Chorvatsko, to prostě na tom se nic nemění. Spousta i klientů teďka třeba nově objevilo, dá se říct, že jsou krásný i hory v létě, takže se jezdí do Rakouska, Slovensko je moc pěkný. Případně potom Černá Hora, Srbsko, Albánie.
1: No, hodně se mluví o takzvané slow travel, tedy pomalejším cestování. Co si pod tím vůbec máme představit?
2: Tak bylo by to asi v případě, si myslím, ne úplně z cestovní kanceláří, protože vy si zakoupíte celou tu službu, letenky, transfer z letiště na letiště a ubytování v hotelu vesměs vždycky na jednom místě. Někdy se to dá nakombinovat, ale to je minimum klientů, kteří by o tohle měli zájem. Takže tam už si potom řešíte různé výlety sama. Když by člověk bral to pomalejší cestování, tak to třeba takhle jezdíme my, že jedeme autem do Řecka a prostě kombinujeme různá místa, přesouváme se prostě pomaličku, někde zůstaneme 2 dny, někde týden, někde 3 dny. Takže myslím si, že to je spíš na to individuální cestování.
1: No a když zůstaneme u těch cestovatelů, u nás návštěvníků, tak přibývá těch lidí, kteří raději třeba zůstanou déle na jednom místě, místo toho honění se po památkách, že už opravdu hledáme ten odpočinek, ten relax.
2: Zase si myslím, že tady to je dost odstupňovaný věkem, takže rodiny s dětma samozřejmě záleží, jak jsou ty děti staré s těma malýma, to nemá smysl, je to nebude bavit, takže prostě mám to vyzkoušený. Dcera mi řekla, že ji mučím, takže prostě to nemá smysl. Takže asi v případě nějakých památek, že jo, tak to je určitě krásný to Řecko opět, Itálie i to Španělsko, ale asi bych to tam viděla na ty rodiny se staršími dětmi, který už třeba něco si z toho nechají, prostě třeba i do toho dějepisu, zeměpisu. V případě potom mladých lidí, tam si myslím, že oni se opravdu tu dovolenou chtějí zažít podle sebe, takže vidím to spíš tak, že ty klienti, ty mladší ročníky si půjčí prostě auto v té destinaci a jezdí si sami prostě po těch výletech, udělají si tu pohodičku na pláži někde až do západu slunce a neřeší třeba kolikrát ani tu stravu. A ty starší ročníky, ty si myslím, že tam to máme hodně vžitý, jako už se taky tak za to počítám, že rádi strašně objevujeme, takže opravdu si tu dovolenou chcem užít se vším všudy, takže prostě opravdu taky zaplatit si výlet, buď přes cestovní kancelář, nebo sami půjčit si auto a poznávat.
1: To znamená, mění se třeba nějakým způsobem i ten pohled na ten luxus, že chceme buď ty x-hvězdičkové hotely, nebo se jsme schopni se smířit i s tím nižším, hlavně, že tam bude klid, ticho, pohoda.
2: Přesně, zase je to prostě o tom daném typu toho člověka, nedá se to úplně striktně jakoby nějak zaškatulkovat, ale opravdu, když přijde poptávka, tak zjišťujeme přesně tyhle informace, jak si tu dovolenou ty klienti představují, jestli opravdu chtějí ten servis, jedou si vyloženě odpočnout, zrelaxovat, nemusí se o nic starat, že užijí si vlastně ten luxus toho all-inclusivu, takže veškeré jídlo, pití po celý den. Navíc jsou teďka klubové hotely, které mají takzvané motion kluby i pro dospělé zábavu, nejen pro děti, takže pokud se nechcete úplně jako jenom válet na pláži, tak si můžete užít i prostě tuhle zábavu. No a pak jsou klienti, kteří opravdu napíšou tu poptávku, že jim stačí čistě ubytování, letenka a prostě v podstatě si pojedou po vlastní ose, udělají si svůj program, čistě jenom přespí prostě a jezdí.
1: Zasahuje do výběru dovolené i umělá inteligence. I na to dnes dojde. Zůstávejte s námi.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Jak moc lidé využívají při výběru a plánování letní dovolené umělou inteligenci? To je další otázka na dnešního dopoledního hosta, majitelku cestovní agentury Ilonu Gregorovou. Zaznamenáváte, že už lidé hledají dovolenou tímhle způsobem?
2: Tak samozřejmě, propsalo se to i do cestovního ruchu. Myslím se, že nejvíc vlastně ty klienti v podstatě hledají nějaké ty recenze. Uh-huh. Jo, takže se to prostě zadávají teď už do té umělé inteligence a prostě i zavolají, že vyloženě prostě tam četli, že to je tak a tak a podle toho se rozhodují. Je to prostě každého věc. No. Jako těžko asi se s tímhle nějak prát, jo, ale tak vesměs ta inteligence vyhledá prostě všechny možný prostě data, nějaký údaje a nějak to vygeneruje, takže dá se tomu relativně věřit, no nevím, jestli je to úplně dobrá cesta. My se spíš snažíme těm klientům radit z osobních zkušeností, protože tím, že vlastně máme možnost navštěvovat ty destinace, jezdit na infocesty, vidět ty hotely osobně, ochutnat to jídlo, zažít si tam atmosféru pláž, tak to si myslím, že by stále měli brát jako takovou tu bernou minci, že tohle opravdu je pro ně ten relevantní zdroj, i když nevyhovíte všem. No, co se líbí mně, nemusí se dalším deseti líbit. Je to takový boj. No.
1: Což mě přivádí k další myšlence, jestli může dnes umělá inteligence cestovní agentury nebo kanceláře třeba nahradit. Nebo je to právě o tom, že vlastně ty vaše zkušenosti, ta umělá inteligence nikdy mít nebude a nepodělí se o ně vlastně.
2: Tak doufejme, že to takhle zůstane. Neumím si to úplně představit, možná na nějakých infolinkách dobrá, ale spousta klientů je strašně ráda za ten přímý kontakt, za to popovídání si, případně prostě ukázání fotek, že opravdu jsme na tom hotelu byli, koupali jsme se tady na té pláži, byli jsme zde na výletě a je to autentický, prostě dá se tomu věřit, takže pořád doufám, že to u toho zůstane.
1: Je v letošním roce nějaká destinace, která vás překvapila s tím ohledem, že je o ní obrovský zájem? Možná víc než kdykoliv předtím?
2: Nemyslím si, že by to bylo úplně nějaký veliký boom, ale hodně taková propagovaná je ta Albánie. Za mě osobně byla jsem se tam podívat s jednou cestovní kanceláří na konferenci. Projeli jsme vlastně část té Albánie. Osobně se mi více líbí letovisko Vlora, ano, které je na jihu. Je víc prostě takový autentický tou přírodou, hezký pláže, míň lidí hlavně. Tak jakoby někdo to má rád. Někdo zase naopak by mířil raději do toho Drače, který je velice živý. Dá se to srovnat třeba se severní Itálií, kde opravdu ta promenáda žije, jsou tam hotely jeden nad druhým, ale hodně se to zastavuje. Připadá mi, že to Albánci rozjeli opravdu ve velkém. Nevím, jestli je to úplně dobře, ale prostě zase no, je to na tom, kdo co má rád. Trošku mě třeba zklamalo, že nám vlastně už před těma dvěma lety Albánci slibovali, že otevřou letiště ve Vlóře, takže vesele jsme prodávali klienty na letovisko Vlóra s tím, že to budou mít kousek z letiště a ani letošní sezónu neotevřou. Což teda je opravdu, si myslím, dost průšvih, no, protože slibujete něco klientům, věříte tomu, že už to teda dopadne a zase ne.
1: Dubaj. To bude další téma, které otevřeme hned po písnice Kim Wilde.

0: Eli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes majitelka cestovní agentury Ilona Gregorová. My se teď vydáme do Dubaje, anebo se tam nevydáme. Jak to vůbec je teď s cestovním ruchem v Dubaji? Protože od těch událostí, o kterých asi všichni ví, zaznamenali je ve zprávách, tak nevím, jestli se turisté do Dubaje hrnou jako před lety.
2: No, bohužel je to tak. Samozřejmě ta situace na Blízkém východě úplně nenahrává cestám do Dubaje, takže... Vidíme to všichni, prostě ty cesty jsou omezený, de facto si myslím, že ty klienti mají stále strach, takže ani bych řekla, se to úplně nedoporučuje, je to opravdu nejisté. No. Je to nejisté, když jako momentálně v Dubaji je klid, že sleduju to, mám tam prostě i spoustu přátel, kteří tam třeba žijí, pracují, takže ta situace tam je v podstatě jako v klidu, ale nikdy nevíte, že jo, co se stane. No. Takže i letecké společnosti, některý přidávají linky, některý prostě omezují. A vesměs ta Dubaj je stejně taková specifická. Myslím si, že to není úplně destinace pro každého. Je to prostě velkoměsto, tam ty architektonické skvosty lákají. Nevím, jestli úplně bych to nazvala plážovou dovolenou, i když klienti, kteří tam létají pravidelně, tak jsou spokojení. Ale třeba mě konkrétně to úplně až tak neláká. Ale najde si to své určitě.
1: Jak je to s exotikou v současné době? Hledají lidé exotiku a chtějí exotiku?
2: No, teďka v podstatě, když je ta letní sezona, tak se exotika létá minimálně. Pokud můžu za exotiku brát ještě třeba například Kapverdy, tak ty se tak jakoby létají i přes to léto. Měla jsem třeba nějaké prodeje i na Zanzibar, kdy vlastně v létě se ty ceny dostávají na úžasnou jakoby částku. Ale exotika se nejvíce prodává přes ty zimní období u nás, takže dejme tomu od konce listopadu do března. To je takové ideální na ty exotické dovolené.
1: Jak je to třeba s finančními prostředky? Jsou ty ceny srovnatelné s loňským rokem, nebo to šlo v některých nebo na některých místech přeci jenom trošičku výš?
2: Bohužel, no, ceny se nám zvedly. Je to v podstatě každoroční takový, nechci říct trend, ale... No je to tak, no. Prostě ceny se zvedají, ale samozřejmě pořád platí, že se dá vychytat super last minute i právě na ty exotiky, takže prostě když začíná sezona nebo končí, prostě tak na doplnění letadla, myslím si, že dá se vychytat dobrá cena.
1: Když jsou té dobré ceny, tak v posledních letech se hodně mluví o tom, že cestují dnes seniori víc než kdy dřív. Tak jaké destinace byste jim doporučila, aby to zase nebyla destinace, kde bude hodně velké teplo, protože ne každému to v rámci zdraví dělá dobře. Jsou nějaká místa, která jsou opravdu pro seniory ideální na tu letní dovolenou u moře?
2: No, ono vesměs ty seniori si myslím, že většina z nich je rozumných a nelétá čistě přes letní měsíce, červenec, srpen, takže samozřejmě ty teploty, že jsou vysoké všude, to je asi úplně jedno, kam by letěli. No, vidíme to u nás, že? Takže já si myslím, že ty seniori vesměs tak jakoby co vidím a třeba mám ty poptávky, prodává se, tak spíš využívají právě ty začátek sezóny, květen, červen nebo potom září, říjen, ale jsou také prostě rodiny, které rádi létají.

0: pohromadě, takže letí opravdu babička s dědou, rodiče, děti, ale je to prostě takový individuální, opravdu musí ten člověk vědět, na co fyzicky stačí, protože v těch velkých teplech samozřejmě to nebude úplně na nějaké výletování třeba po ostrově.
1: Jakou výhodu třeba přináší ta takzvaná vícegenerační dovolená? I na to bychom se dneska mohli ještě podívat. Tak zůstávíte v naší společnosti i nadále. Mým hostem je majitelka cestovní agentury Illy Travel Ilona Gregorová.

0: Eli Dvořákové.
1: Vícegenerační dovolená, to je další téma, které otvíráme s dnešním hostem Dobrého dopoledne, majitelkou cestovní agentury Ilonou Gregorovou. Přináší to nějaké výhody? Ať už finanční nebo rodinné, vícegenerační dovolené.
2: Určitě, myslím si, že hlavní výhoda se týká rodičů. Jde na tu dovolenou babička s dědečkem a mají ty děti, tak je, určitě je to skvělý prostě na to vystřídání se, že někdo je s těma dětma, někdo si prostě oddechne. Samozřejmě i pro nás je to velice příjemné, když máte objednávku a je tam třeba naraz třeba 7-8 lidí, takže to je prostě skvělý zájezd a je to i, si myslím, tak jakoby hezký prostě z toho družení se, že ty rodiny jako jsou rádi spolu, že jo, jedou si spolu užít tu dovolenou, stráví spolu nějaký čas, protože v dnešní uspěchaný době samozřejmě ten čas je vzácný, takže myslím si, že i na tohle konto se to teďka objevuje docela hodně.
1: Takže možná hezký stmelovací prvek vyrazit někam na zahraniční dovolenou společně.
2: Určitě, myslím si, že to je strašně fajn. Prostě máte že okolo tu svou rodinu, ty své blízké. Spousta lidí třeba, kteří letí samotný, tak se bojí, že tam vlastně nebudou nikoho znát a třeba jazyková bariéra, že? Takže prostě mají obavy. A tady v tomhle případě prostě letí rodina, kolikrát nám letí i prostě opravdu jakože třeba 3 rodiny, že jo? Prostě jo, že prostě jsou rozenci, že jo? Vezmou manželé, manželky, děti a opravdu je to hromadný zájezd, takže úžasný.
1: To může být hezká dovolená, proč ne? Ale každoročně tady řešíme, na co by si lidé, turisti měli dávat pozor, ať už je to pojištění, zavazadla a další věci. Pojďme varovat i tentokrát, na co opravdu být zřetelní, na co dbát.
2: Určitě začnu tím vždycky nejdůležitějším, co řeším s klienty, platné cestovní doklady. To je prostě základ, neustále to kontrolovat. Samozřejmě pokud cestujeme mimo Evropskou unii, musí být platný cestovní pas ještě půl roku po návratu. I doteď máme dotazy, zda můžou být děti v pase rodičů, to už několik let neplatí, takže i malé miminko musí mít svůj pás. V případě cest po Evropské unii stačí platný cestovní doklad občanka, ale musí taky platit po dobu, co jste v destinaci, takže tohle opravdu kontrolovat, jako neustále prostě se na to dívat, protože každou chvilku se mi stane, že si klienti koupí Egypt, Turecko, upozorníte je na to, řeknou ano, my to máme platný a pak týden před odletem zjistí, že ne, že tam ta půlroční platnost není, takže se řeší rychlopasy, zbytečné náklady navíc. A samozřejmě další důležitá věc určitě pojištění, to jako doporučuji neustále. Nikdy nevíte, co se stane, jak na cestě, tak před cestou, takže vesměs i hodně rodiny s malými dětmi, když objednávají půl roku dopředu, víme, jak funguje zákon schválnosti, takže někdy opravdu ty děti onemocní těsně před tím odletem, musí se zájezd stornovat a v tom případě platíte vlastně stornopoplatky podle všeobecných smluvních podmínek vždycky té dané cestovní kanceláře a pojišťovny potom vrací nějakou část, vesměs to bývá 80% z toho stornopoplatku, takže určitě na to dbát, mít také.
1: Zavazadla. To bylo velké téma loňského roku. Je důvod se toho bát i letos a raději v tom příručáku mít veškerý textil?
2: Přesně tak. Já to také vždycky upozorňuju klientům, to říkám a sama to nedělám. Klasika, ale prostě je to lepší prostě do toho příručního zavazadla. Hodit prostě nějaký, případně třeba fakt plavky, žabky, něco na převlečení, každopádně nějakou kosmetiku malou, samozřejmě, že musí se dodržet ty vlastně 100 mililitrový vlastně jakoby velikosti, případně nějaké léky, které člověk potřebuje, takže určitě nabíječku, že jo, mobil, hotovost, nějakou karty, tohle všechno prostě mít v tom příručním zavazadle. Určitě.
1: Dokonce si myslím, že už dneska existují i seznamy, co všechno si do toho příručního zavazadla dát, aby náhodou jsme potom nebyli překvapení.
2: Ano, tak je to dávám často na sociální sítě jako mustr, že dobrý tohle mít.
1: Měla jsem to, když jsem loni letěla s vámi a byla jsem velmi spokojená, že jsem si to všechno vzala. Já moc děkuju, že jste nás dneska nalákala velice příjemně na letní dovolenou. Věřím tomu, že teď jsme všichni namotivovaní někam odletět a těším se zase příště v dopoledním vysílání na viděnou naslyšenou.
2: Taky moc děkuju, všem přeju krásný léto, krásnou dovolenou. Mějte se, nashledanou.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne byla majitelka cestovní agentury Eli Travel Ilona Gregorová.
0: Hosté Eli Dvořákové.

Hračky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: sobotu 30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1:00 odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Dvanáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Západ Vysočiny sužuje extrémní sucho. Jednání k přesunu agent úřadu vlády předčasně opouští odborníci, označili ho za šaškárnu. Čeští hokejisté se v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa utkají s Finskem. A bude oblačno a teploty až 30 stupňů. Je pravé poledne a začínají zprávy s Jakubem Divišem. Nedostatek pitné vody začínají pociťovat některá města a obce na Vysočině. Důvodem jsou dlouhodobý deficit srážek a vysoké teploty. Například v Černovicích nebo v Rynárci na Pelhřimovsku už kvůli tomu vyhlásili zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo mytí aut. Na Vysočině je v tuto chvíli nejvíc postižený západ kraje, popisuje bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
5: V oblasti západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
3: Do programu festivalu ZUŠ Open se dnes zapojí umělecká škola v Letči nad Sázavou. Její žáci se představí přímo na nádvoří budovy v Nádražní ulici. Program začíná ve 13 hodin vystoupením solistů, na které navážou hudební pohádka, přehrávka akordeonového souboru, ukázka výtvarné tvorby nebo představení tanečního souboru. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu či absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. Odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků nad Tchaj-wan.
6: Zajímalo o to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tchajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani to předchozí, a tak to asi i zůstane.
3: Nad Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tchaj-pej to odmítá.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Trenér Radim Rulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Norskem.
7: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
3: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
3: Třebíči naměříte 28 stupňů, v Chotěboři nebo v Hubenově 25. Dnešek bude polojasný nebo oblačný, odpoledne zejména v jižní části kraje může zapršet. K večeru pak oblačnosti ubyde a naměříme teploty mezi 26 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na D1 z Brna do Prahy se už rozjela kolona mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec. Na kilometru 95 u benzínky už silničáři dokončili opravu značení a projíždí se opět dvěma pruhy. A o kousek dál za Humpolcem mezi kilometry 92 a 83 je průběžně uzavírán levý pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochonder, jsou tady písničky na vaše přání, jak jinak. No takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku s vaší gratulací nebo by řekněte nějaký vtípek, taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04, nejdřív začnete slovem píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu a jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Manželka říká manželovi, no tak si představ, ten náš kluk porazil autem jednu dívku, no a teď si ji chce vzít?
1: No vidíš, já mu pořád opakuju, že má jezdit opatrně.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: A mám tady první přáníčko. Narozeniny slaví Heda Sanderová z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Prosím, zahrajte jí Díky za každé nové ráno od Ulrichových. Děkuji, kamoška Věra, a vám hezký den. Taky děkuji a přeji všechno nejlepší.

0: Franto, jako já, že jsem žárlivá, jo? Já, že jsem žárlivá a to jako ty, že z polívky nejdřív sníš všechnu mrkev, aby si viděl na ty svoje ženský, tak to je jako v pořádku, jo?
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, zavolala Anička z Jiříkovic. Krásný den.
3: Krásný den. Já bych chtěla nechat zahrát našemu švagrovi Pavlu Zachovýmu, takže jsme dle dolhodky k jeho dnešním narozeninám. Popřát mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. A tomu přejeme tady všichni z Jiříkovic a ze Sladkovic. A písničku jsem vybrala Tři pípy.
2: Tři pípy. Tak já se přidávám taky. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a s radostí zaspívám.
3: Pěkný. Děkuju. Den. Mějte se,
2: nashledanou. Nashledanou.

0: Before. Leží takhle dědeček s babičkou v posteli a děda se velmi snaží, ale nějak mu to nejde. A tak říká tak naštvaně, za tohle to může ten Putin. Babka se ptá, prosím tě, co s tím má společného Putin? No já nevím, ale za Brežněva mi to šlo.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: V této chvíli na telefonu už pan Vítek Střebíček, krásný den.
3: Krásný den, já vás tady všechny zdravím. A písničku bych chtěl věnovat tady pro Václava kamaráda, co tady spravuje střechu, a pro jeho starýho dědu. Ještě, on je z Předína.
2: To je parádní.
3: A pro mou manželku taky, jo, ať to taky něco má. A je to všechno, můžete to pustit.
2: Dobrá, je to Sandokan od Stanislava Hloška a Kotvalda. Je to tady.
3: Výborný, děkuju. Děkuju, krásný.

0: Do vody v reportáži nečekejte. Tři Běslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání a mám tady další. Pro Pavla Moravce z Humpolce, mistra medu a dřeva. Jediného člověka, který zvládne postavit úl tak dobře, že v něm chtějí bydlet i sousedi. Hodně zdraví, štěstí a lásky k narozeninám a pořádný fofor v dílně i ve včelírně. A prosíme písničku od skupiny Abba Jaga, Zlatý kluk.

0: vnouček se ptá babičky. Babi, jak jsi se k nám dostala? Vláčkem, vnoučku, vláčkem. Tak vidíš, tati, a ty jsi říkal, že jí čerti donesli.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a je tady další. Ahoj Jardo, už jsem dlouho neslyšela tvoje jiřínské léto a když je venku teď tak krásně, tak se to k tomu úplně hodí. Díky, Péťa. Péťo, moc se omlouvám, před chvilkou jsem zpíval Tři pípy. A ty se k tomu létu taky docela hodí. Tak víš co, já ti dám, co bych ti dal? Kamelie, hej panešenku. Může být? Jo, tak jo.

0: Koníčky pro Vysočinu.
1: A je tady další volající, kdo to je? Pavla ze Žďáru. Pavlo, krásný den, co to bude, jak to bude a pro koho?
2: A chci si vzpomenout na krásný léta, nějakého Pavla Horňákovýho, jak tam jdeš.
1: Pavla Horňákovýho, jo?
2: Mhm.
1: No tak jo, tak ti tam dám tričko, chceš?
2: Klidně.
1: Klidně tričko může jo. Být, jo?
2: A to se teď hodí, viď, v tomhle počasí.
1: To se hodí, určitě jo.
2: Tak jo, díky.
1: Čau.
2: A zdravím všechny.

0: Marceli, k čemu ti to je? Zatahovat břicho, když si stoupáš na váhu. Můžeš mi to říct?
1: No, když já nevidím na ciferník. Ještě nějaký otázky?
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, a už tady mám další přáníčko, kde pak to je, tadyhle. Dobrý den, chtěli bychom poprosit zahrát naší sousedce Janě Domšově k jejím krásným 70. narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví a štěstí a vybrali jsme písničku od Olgy Lounové Narozeninová. Děkujeme a to ti přejí sousedé Tom a Naty. No, já se přidávám taky, všechno nejlepší. No a Olga Lounová už je tu, tak zpívej.

0: Vašku, co myslíš, existuje Bůh? Určitě. A přespává v naší koupelně.
1: Cože?
0: No, táta každé ráno bouchá na dveře koupelny a křičí: Pane Bože, ty jsi tam ještě?
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A je tady další přáníčko. Jardo, prosím o písničku Jen tak pro dobrou náladu od Valdemara Matušky a tak dál nosíš po kapsách své mládí. S radostí pouštím.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: potká koktavý koktavého a už z dálky na něj volá nazdar, dlouho se tě neviděl, kde jsi byl? No, ahoj, já jsem byl v kurzu plynulé řeči, tak mi o mě něco řekni. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech? Ty brňo, to je super. No to je, ale málo kdy se to hodí.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, mám tady další přáníčko. Ahoj, Jardo, zahraj prosím Láďovi k svátku kabáty. Láďa má velkou hlavu od kamarádů pod jabloní. No, tak jo.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu.
1: Přesně tak, na vaše přání. No a teď mi tady přišla SMSka od Boba, ale s diakritikou, taky to taková rozsypaná rejže. Bobe, já to nepřeluštil. No a taky od Lídy, prosím o písničku od Olympika Petra Hejduka Černou láska. Tu mám nachystanou.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. No a mám tady další přáníčko. Jardo, prosím tě, o písničku Hvězdy se mění od Jana Kalouska. Mám to nachystané. Mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V jihlavském lesoparku Hajlo se začalo odkrývání historické kašny. Kapacity letních táborů na Vysočině jsou téměř naplněné. Chorvatsko bude v turistické sezóně udržovat cenovou regulaci paliv. Maximální ceny benzínu a nafty bude vláda vyhlašovat každé 2 týdny. A bude oblačno a teploty až 30 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobré odpoledne. Historickou kašnu odkrývají odborníci v jihlavském lesoparku Hajlos. Na její existenci upozornili dříve dohledané historické materiály i dobová pohlednice, na které je kašna zachycená. Podle dostupných informací jde pravděpodobně o kamenný objekt.
4: Odborníci nejdřív odhalili konstrukci, aby mohli zjistit její aktuální stav, především podobu obruby a dna. Následně udělají podrobnější prohlídku a vyhodnotí možnost případných dalších oprav nebo obnovy. Kvůli bezpečnosti je celý prostor dočasně oplocený. František Jirků, Český rozhlas.
2: Letní tábory na Vysočině se rychle plní zájemci. Některé už jsou zcela obsazené, například Třebíčský dům dětí a mládeže jich letos pořádá celkem 21. Volná místa ale zbývají už jenom na 2 pobytových a 1 příměstském, pokračuje ředitelka Jarmila Pavlíčková.
5: Příměstské tábory jsou plně obsazené, jsou tam maximálně nějaká volná místa v řádu jednotek, v případě, že se třeba teď někdo odhlásí. A pobytové tábory máme 2, máme plně obsazené a na 2 táborech jsou ještě volná místa. Jsou to tábory, které se konají v srpnu a jsou na tábořišti u Jindřichova Hradce.
2: Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos mohou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
6: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
7: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrak Mlačči doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
2: 5 českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do 2. kola 2. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v 5. setu. Kateřina Siniaková zvítězila po 2 sadách nad švýcarskou Valtertovou. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Frůvirtová a Nikola Bartuňková.
3: Počasí.
2: Jihlava 26, Dukovany 28 stupňů, dnešek bude polojasný nebo oblačný, odpoledne zejména v jižní části kraje může zapršet. K večeru pak oblačnosti ubyde a naměříme teploty mezi 26 a 30 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 81 a 76 je průběžně uzavírán levý pruh. A na silnici z Havlíčkova Brodu na Kolíně v obci Olešná uzavřený taky pravý jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. U těch komedií speciálně, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická, jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako, že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí. Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší.
0: Tak dobře, no, tak vezměme hry. Prostě v čem vás můžeme vidět?
1: Možná Ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84. Co tam máme? Romeo Julie.
0: Tak, koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romeo.
1: Romeo, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporytmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julia třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a jaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřipadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit? Něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: tam nebyl kůň, ale třeba
1: moje nějaký. Postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali,
0: kteří si založíte firmu,
1: že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak naschromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak. No, nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, mm-hmm. Na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Štěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině v úterý padly denní teplotní rekordy. Škola ve Víru na Bystřicku slaví 150 let a hledá historické fotky. Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. A zítřek bude jasný s teplotami do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Dobré odpoledne. Nové denní teplotní rekordy na Vysočině včera naměřily stanice v Sedlci na Třebíčsku a ve Vatíně na Žďársku. Teploty okolo 27 stupňů tam o 2 až 3 desetiny pokořily 19 let starý rekord. Vůbec největší hodnotu včera zaznamenala stanice v Třebíči, kde chybělo půl stupně k dosažení tropické třicítky. Podle předpovědi meteorologů se i dnes můžou nejvyšší teploty pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Staré fotografie z vyučování i mimo něj schání od svých žáků základní škola ve Víru na Žďársku. S žádostí o pomoc při hledání oslovuje i své absolventy. Potřebuje hlavně fotografie z roku 1980 a starší.
2: Vírská škola oslaví 150 let svojí historie a chce si při té příležitosti vytvořit vzpomínku pro další generace. Uplatní třídní fotografie, momentky ze školních akcí, snímky budovy a další materiály. Obrázky můžou pamětníci půjčit k naskenování nebo rovnou poslat v digitální podobě. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i v zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje její možné nezákonné financování, informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policie neposkytla žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik korupčních skandálů, včetně různých vyšetřování klíčových spojenců a rodinných příslušníků. Ve Španělsku se pořádají protesty, které volají po Sanchezově rezignaci.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Trenér Radim Rulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Norskem.
3: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
1: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
1: V Polné nebo v Košiticích je 26 stupňů, v Telči 27. Večer se vyjasní a teploty přes noc klesnou k 7 stupňům. Zítra nás čeká slunečné počasí, ale mírně se ochladí. Teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor dejte na D1 ve směru na Brno na kilometru 100 před Větrným Jeníkovem stojí v odstavném pruhu porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po 14. hodině. V pátek večer můžete vrazit na noc kostelů. V sobotu zase na jarmark a v neděli na den dětí. Tipy na víkend pro vás máme už po písničce.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. I když je jaro, tak máme letní teploty. No a divákům sáho dlouhých telenovel ze zemí Latinské Ameriky nabízí ochotnický soubor ze Žďáru nad Sázavou všechny emoce a propletené rodinné vztahy na jednom místě a během jednoho představení. Univerzální mexická telenovela Kola vášně se hraje v neděli v 7 večer v Městském divadle Žďár nad Sázavou. Víme, jak víkend zakončit, no ale Dáša Kubíková nám doporučí, kde ho začít. Dášo, pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já mám v tomto týdnu, kdy máme velmi teplé večery i noci, takový tip, že můžeme využít v pátek prohlídku některého z krásných kostelů poblíž. Po celé republice se totiž koná Noc kostelů. Program je všude jiný, například na Žďárské zelené hoře jsou prohlídky každou hodinu, v ambitech kostela jsou vystavené obrazy a sochy, v Havlíčkově Brodě v kostele svaté rodiny chystají divadlo a světelnou instalaci a v Pelhřimově v kostele svatého Bartoloměje zazní hudba, návštěvníci uvidí a uslyší příběh zvonů a také uvidí divadlo. Ještě bych dodala, že podrobnosti o nějakém tom kostelu, který bude třeba poblíž vás, najdete na velmi jednoduché internetové adrese nockostelu.cz. My jsme skončili v Pelhřimově a můžeme tam také pokračovat, protože hned v sobotu ráno začne na náměstí mini-jarmark s regionálními potravinami, řemesly, dřevěným kolotočem a vystoupením dětí ze Zušky. V Pelhřimově se toho děje víc, takže můžete pokračovat od 11 hodin až do večera v městských sadech na rodinném dnu. Dílny, hudba, tvoření a inspirace jsou tam nachystané pro všechny generace. Našla jsem ještě jeden zajímavý tip, a to na Hrad Lipnice nad Sázavou, kde bude v sobotu v 9 večer legrace díky komediálnímu představení Smetana na Lipnici The Greatest Hits. Malé divadlo Kolín zahraje na hradním nádvoří hru o souboru, který se během jednoho večera pokusí odehrát všechny opery Bedřicha Smetany, což musí stát za to.
0: Den dětí, který bývá plný akcí, zážitků a zábavy pro ty nejmenší, nám letos padl na pondělí. Někde ho ale budou slavit už teď o víkendu. Kde například?
1: Já si myslím, že na spoustě míst, ale mohou doporučit třeba Hybrálec u Jihlavy. V sobotu od 14:30 odpoledne spojí dětský den plný her a soutěží, kde bude i skákací hrad s tradičním kácením máje. To začíná ve 16:00 odpoledne a pokračovat se bude až do večera zábavou pro všechny malé i velké. No a v neděli můžete potomky vzít na Den dětí do zoo Jihlava. Od 10:00 do 3:00 bude připravena řada aktivit, tvoření, soutěže, komentované krmení zvířat anebo hra s kartou nazvaná Rodinka v zoo.
0: Víkend nabídne i spoustu dalších akcí a všechny je najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. To byla v našem vysílání Dáša Kubíková. Díky a hezký den.
1: Pěkný den.

0: rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.
1: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Marie Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zažíváme nezvykle horký konec května, no a některá města a taky obce na Pelhřimovsku už zakazují zalévat zahrady, napouštět bazény nebo mít auta. Kvůli nedostatku srážek jim totiž začíná docházet voda. Aktuálně takové nařízení vydali například v Dárci a taky v Černovicích.
1: No, tak nemůžeme zalévat, když bychom neměli ani vodu, že jo, v tom bytě.
2: A vy máte studnu svoji nebo jste napojený na obecní?
1: Jsem na obecní.
2: Paní Drahomíra hrabe posečenou trávu u své zahrádky v Černovicích, kde už začal platit zákaz zalévání. Pomáhá jí také Marie, která vypadá, že nějaký recept má?
3: Meju nádobí, bez jaru, vodu nosím ven, si na kytky, přece to nebudu vylejvat. Když peru, tak tu ospráškovou vodu vyleju a potom tou máchací vodou si zaleju něco, co potřebuju.
2: Fakt to takhle děláte?
3: Jo, no tak přece to nenecháme uschnout. A vyprat si člověk musí, to nezakázali, no tak tu vodu takhle jako zužitkujem.
2: Kromě zalévání nesmí obyvatelé Černovic například ani napouštět bazény. Zákaz trvá už od pátku, ale okamžitou úsporu to prý nepřineslo, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
4: Mělo to bohužel úplně opačný efekt, protože ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300. Ty lidi opravdu jsou úplně jako mimo kontrolu v tomhle. Bohužel, strašně mě to mrzí, protože naše zdroje už začínají nestačit.
2: Voda chybí i přesto, že Černovice nedávno masivně investovaly do vodohospodářské infrastruktury.
4: Vodní zdroje jsme sice posílili, ale ta doba je bohužel rychlejší. Letošní zima byla velmi málo vydatná na srážky, ty podzemní zdroje se nedoplnily, takže i přesto, že máme posílené vodní zdroje, tak už začínáme pociťovat nedostatek. A myslím si, že v červnu, v červenci, v srpnu, pokud to počasí bude takhle trvat dál, tak budeme ve velkém nedostatku a budeme muset pravděpodobně vodu začít brát od někoho jinou. Taky jsme zažili roky, kde už nebylo odkud.
2: A to by se velice snadno mohlo stát i letos. S nedostatkem vody totiž bojuje celé okolí, vysvětlil mi bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: V oblasti západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy, jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
2: Podobná opatření jako v Černovicích proto zavádí i některé další obce na Pelhřimovsku. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Máme 14:30, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Trumpy ještě nevymřeli. O víkendu jich dobré 200 nastoupili do speciálního dobového vlaku a vyjeli na celodenní jízdu po Vysočině. Svezla se s nimi i kolegyně Irena Šarounová a natočila pro vás reportáž, kterou uslyšíte za chvíli.

0: Vidíte, dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Na trase z Humpolce přes Havličku v Broty, Hlavu a Pelhřimov do Pacova projel vlak plný trampů. Zavzpomínali na doby, kdy v pátek po práci zbalili usárny a vyráželi do osad na Čundry. V Pacově na nádraží pak večer zapálili oheň a po noci proširákem pokračovali dobovým vlakem, taženým slavnou lokomotivou Bardotka do cílové stanice v Čerčanech.
2: Stojím před nádražím, za chvíli nám sem Bardotka přiveze ten náš trampský pacovský Pacifik a já tady stojím prý s nejupovídanějším.
3: Pavel Chmelíček,
2: Chmelda.
3: Chmelda. Ano, jsme se sešli jako trampové a zorganizovali jsme si tady soukromou jízdu, soukromý vláček.
2: Kolik lidí se na lodí?
3: Když to vemu cca s organizátorama a s celkovou obsluhou, je to zhruba 200 lidí. Když se podíváte tady na nástupiště, tak uvidíte, že v Humpolci v životě tolik lidí na nástupiště asi nebylo.
2: A já se jen tak poptám, odkud všichni přijeli?
4: My jsme místní z Humpolce.
5: Z Teplic.
4: Třemošná u Plzně.
6: Já jsem z Českého Krumlova.
7: Z Jihlavy.
8: Cheb.
2: A možná by to chtělo nějaké ty přezdívky.
5: Sup.
9: Severka.
10: Bambulka.
11: Flint.
5: Bobr.
9: Ahoj, Šipka ze Slanýho.
2: Jak se vy trampy teď přemisťujete?
5: Autama většinou.
2: Do vlaku už těžko.
9: Málo, protože strašně špatný spoje a hrozně dlouhý cestování.
2: Balíte ještě usárny?
5: No ještě jí mám, no. Ale už jí nenosím.
2: Pokyny před jízdou.
12: Kolegu, za chvilku přistavíme vlak. Bavte se, mějte se krásně a kdyby cokoliv, tak jsem tady. Hlavně si to užívejte.
2: A jedeme. Ahoj. Přímo naproti mě ve vlaku sedí Jack z Humpolce. Ty jsi z jaké osady?
4: Z Kláci. Prostě ta atmosféra, že se za chvilku začne všude tady hrát ve vagónech. Ta sranda tomu kdysi patřila.
2: A trampy vzpomínají.
13: To bylo úplně o něčem jiným.
2: Hrálo se ve vlaku.
13: Jinak to ani nejde. A tam začaly taky první lásky. Ty děvčata za muzikou se táhly. To byla paráda.
14: Nestačí už
13: každýho města, třeba v Písku nás bylo 40-50 na nádraží, přistupovali kluci, zdravili jsme se, kam jedete.
2: Zastavili jsme v Nové Cerekvi a já mám jedinečnou možnost promluvit si se strojvůdcem posázavského Pacifiku.
15: Daniel Steiger.
2: Můžu za vámi?
15: Dneska jedeme lokomotivou, která je známá mezi železničními fanoušky pod přezdívkou buď to Bardotka, Berta nebo Zamračená, záleží na lokalitě, ve které se nacházíme.
2: Předpokládám, že vy řídíte i moderní lokomotivu. Jaký je to rozdíl?
15: Tady toto je taková srdcová láska a ty moderní lokomotivy, to je prostě profese.
2: Má to volant, dívám se.
15: My tím mateme, ve skutečnosti to volant není, protože tady pod tím je taková hřídela, je tam sloupec kontaktů, prostřednictvím kterých já ovládám výkon toho soustrojí motor generátor.
2: Ty je ještě obvykle, že trampy jezdí vlakem.
15: Je to takový dotek něčeho, co pomalu odchází.
2: A když už jsem v kabině Bardotky, tak se strojvůdcem svezu těch 15 minut do Pacova. A vyjíždíme. Přibržďujeme před přejezdem. Jak od vás ti lidé vědí, že na přejezdech stojí a fotí si tu lokomotivu?
15: Tady tyto lokomotivy jsou mezi železničními fanoušky skutečnou legendou.
2: A houkáte kvůli nim, anebo kvůli přejezdu?
15: Někdy kvůli přejezdům a někdy samozřejmě zdravíme i naše fanoušky.
2: Zpomalujeme a vyjíždíme do naší konečné stanice. Z Pacova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Pokud byste rádi zažili tuto trampskou atmosféru, tak se podívejte i na fotky a video z trampského vlaku. Najdete vše na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz a nebo na facebookovém profilu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne i vám.
2: Pěkné odpoledne.
0: Je tady konec května, ale spíš to vypadá, jako by byl už červenec, tak jak se vyvíjí dnešní odpolední teploty a padl nám už například i nějaký rekord.
2: A teploty se teď momentálně pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia a ty rekordy už opravdu padly a je to na poměrně zatím v uvozovkách málo stanicích. V Dukovanech například padl rekord z roku 2005, a který sice byl překonán jen o 0,2, ale byl překonán, a na dalších stanicích jsou ty rekordy překonány možná o trošku víc, ale ještě se dá předpokládat, že možná budou nějaké rekordy dál padat, případně už ty překročené a budou překročeny ještě o trošku víc. Ty teploty by ještě možná mohly trošičku vyrůst, protože zůstane převážně tady to jasno, skoro jasno, takže sluníčko ještě chvilku intenzivně svítit bude.
0: Jaké budou noční teploty a jaké bude zítřejší ráno?
2: A teploty klesnou zítra ráno mezi 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích lokálně až k 5 stupňům Celsia a noc bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ta obloha se začne vyjasňovat už dnes k večeru a zítřek potom zůstane a po noci jasné nebo skoro jasné taky jasný s malou oblačností, případně a pokud nějaká oblačnost bude, tak ji bude opravdu maličko a bude spíše skoro jasno než jasno, a zítřejší maximální teploty, tak ty budou oproti těm dnešním opravdu odlišné, konkrétně mezi 19 a 22 stupni Celsia.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem už za chvíli. Tady u nás na Českém rozhlase Vysočinám. Dobré odpoledne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: V jihlavském lesoparku Hajlo se začalo odkrývání historické kašny. Horní Cerekev prověřuje možnost přivést pitnou vodu do místní části Zadní pole. Česko má nového miliardáře, sázející v loterii vyhrál rekordní 3 miliardy korun. A zítřek bude jasný s teplotami do 22 stupňů. Přichází čas na zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Historickou kašnu odkrývají odborníci v jihlavském lesoparku Hajlos. Na její existenci upozornili dříve dohledané historické materiály i dobová pohlednice, na které je kašna zachycená. Podle dostupných informací jde pravděpodobně o kamenný objekt.
7: Odborníci nejdřív odhalili konstrukci, aby mohli zjistit její aktuální stav, především podobu obruby a dna. Následně udělají podrobnější prohlídku a vyhodnotí možnost případných dalších oprav nebo obnovy. Kvůli bezpečnosti je celý prostor dočasně oplocený. František Jirků, Český rozhlas.
5: Nového vodovodu se mohou dočkat lidé v Zadních polích na Pelhřimovsku. V místní části Horní Cerekve v současné době není infrastruktura, která by pitnou vodu přiváděla. Město proto prověřuje, jestli bude možné napojit z vedlejšího Těšenova.
7: Hydrogeolog teď zkoumá vydatnost zdrojů pitné vody v Těšenově, jestli by zvládli zásobovat i Zadní pole. Až do října v nich bude dvakrát měsíčně měřit výšku vodního sloupce. V Zadních polích je momentálně tamní vodovod napojený jenom na zdroj užitkové vody, který slábne. Navíc vodovod vede přes soukromé pozemky, ke kterým město nemá věcné břemeno. František Jirků, Český rozhlas.
5: Netradiční přepadení čerpací stanice ve Žďáře nad Sázavou vyšetřují policisté. O případu dnes informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová. Lupič se zbraní v ruce nejprve donutil obsluhu k vydání 4000 korun a čokoládové tyčinky. V zápětí ale požádal, ať zavolá policii. Hlídka pachatele na místě zadržela. Muž tak podle dalšího vyšetřování řešil svou tíživou sociální situaci. Obviněný je z loupeže, za kterou mu hrozí až 10 let vězení. V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje celkem v 19 zemích.
8: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
9: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
8: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
10: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou při vyplacení srážkovou daní.
8: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Český rozhlas.
11: Sport.
5: Fotbalisté Slovácka vstoupí v Brně do baráže, ve které budou proti druholigovému Artisu hájit místo v nejvyšší soutěži. Utkání začne v 18 hodin. Jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka, Vlastimil Daníček, očekává hodně mentálně náročné zápasy.
12: Možná je prostor na nějakou nervozitu, ale u mě až tak ne. Spíš nebudu mít problém s tím, když nastoupí někdo mladý, mladší nebo nervóznější kluk a bude se chtít do mě opřít a já tam pro ně budu, pro ty hráče. Takže já to beru jako výzvu, jako odhodlání a prakticky dá se říct, že se na ten dvoj zápas těším.
6: Počasí.
5: Přibyslavi naměříte 25 stupňů, v Jihlavě nebo v Náměšti nad Oslavou 27. Večer se vyjasní a teploty přes noc klesnou k 7 stupňům. Zítra nás čeká slunečné počasí, ale mírně se ochladí, teploty 19 až 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Mezi Horní Cerekví a Kamenicí nad Lipou u obce Bělá havarovalo osobní auto, projedete kyvadlově jedním pruhem. Na D1 z Prahy do Brna u Jihlavy, kilometr 114, se stala nehoda auta s dodávkou, jsou v odstavném pruhu. A v opačném směru na Prahu na kilometru 127 havarovalo osobní auto s nákladním, projedete levým jízdním pruhem a zdržíte se asi 10 minut. Tolik doprava.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, je středa a máme krátce po 15. hodině. Nové kabiny lanové dráhy na pražský Petřín jezdí už bez zakrytí. Dopravní podnik odhalil jejich podobu. Jak vypadají, to vám řekneme za chvíli a zároveň to berte například jako pozvánku na letní víkend do našeho hlavního města. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Již několik let se dají reálně používat léky na hubnutí jako Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Jaké jsou s nimi zkušenosti?
2: Ono nejde jenom o léky. Obezita se celkově začala více vnímat jako chronické onemocnění, nejenom ta slabá vůle. Léky ovlivňují hlad, sytost i chuť k jídlu a opravdu se lidem daří snížit hmotnost třeba i o 10-20%, když je užívají. A tady zůstanou u toho, když je užívají. Ono se předpokládalo, že z jejich pomocí si ten uživatel vytvoří nové návyky. Že si zvykne na to, že se nepotřebuje přejídat a zvládne udržovat tu nižší hmotnost. Bohužel v mnohých případech dochází k tomu, že se lidé vracejí k těm starým návykům a hmotnost zase pomalu narůstá. Museli by ty léky užívat trvale. A to někdy nechtějí, nebo si to nemohou dovolit z finančního hlediska.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Máme skoro čtvrt na čtyři, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a my pro vás máme aktuální informace z dálnice D1.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: Dobré odpoledne, aktualizujeme pro vás informace z D1 ve směru z Brna do Prahy za Měřínem na kilometru 127 havarovalo osobní a nákladní auto a průjezdný je jenom jeden pruh, tvoří se dlouhé kolony a zdržíte se asi přes 20 minut. Obět to můžete po souběžné silnici od Měřína a napojit se znovu u Velkého Beranova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Pražský dopravní podnik odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Rekonstrukce trati by měla skončit v druhé polovině letošního září.
1: Kolem stanice Nebozízek právě projela nová kabina petřínské lanovky. Je bílo-černá, převážně prosklená. Viděla ji paní Nikola, která tu má stánek s občerstvením. Nové vozy se jí líbí.
2: Musím říct, že vypadá moc hezky. Zarazilo mě to, že ta lanovka nebude klimatizovaná. Víceméně, že bude jenom na stání.
1: Klimatizace by ve vozech podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nebyla efektivní. Do každého z nich se vejde přes 100 lidí. Zatím ale Petřínem jezdí prázdné.
3: Jsou to samozřejmě zatím ověřovací jízdy. Jakmile získáme průkazy způsobilosti pro oba vozy, tak můžeme zahájit zkušební jízdy, což je u každého operátora minimálně 240 hodin.
1: Vozy budou jezdit bez obsluhy. Řídit je budou operátoři vzdáleně z Velína. Nový je třeba brzdící systém.
3: Předtím ty vozy brzdily takzvaně na lano a nyní ten nový systém je zajištěn tak, že brzdí standardně na kolejnici.
1: Dodal mluvčí Šabík. Staré vozy podle pražského náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů pomalu dosluhovaly.
4: Ty předchozí vozy byly z roku 1985, takže to byl v podstatě takový hybrid, kdy se použila nová karoserie na starou technologii, ale teď se technologie obměnila kompletně a máme zcela nové vozy, které pevně doufám nám vydrží třeba dalších 50 let.
1: Vozy vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa.
4: Já sám jsem měl možnost nahlédnout do lanovky, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně.
1: Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Lanová dráha by mohla být v provozu zhruba od konce září tohoto roku. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Máme půl čtvrté, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mě tady jaro a to je taky čas jahod. Říkalo se jim taky zemnice, jestli jste nevěděli, přesně řečeno zemnice. Byla ta rostlinka, na kterých jahody rostou. Jejich sbírání ale mělo jasně daná pravidla. O jahodových pověrách bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Jahodové pověry. Až tady jednou nebudu, říkávala prababička, nezapomeňte v těhle dnech chodit trhat zemnice. Tak se kdysi leckde říkávalo jahodníku. Stařenka děti, když šli do lesa sbírat ty malé jahůdky, poučovala o tom, že až jim některá upadne, nesmí jí sebrat, protože každá upadnutá nebo ztracená jahoda patří matičce boží. Jahody se podle staré pověry nesmí sbírat ani tehdy, převrhne-li se celý košík a jahody se rozsypou. Jinak budeš celý den trhat a košík stejně nenaplníš. Jinde se zas dodržovalo to, že první nazbíraná hrst jahod se má v lese nasypat do nějaké rozsedliny jednoho ze stromů. Tyhle jahody pak patří duším nuzáků. Ale babi, jahody ještě nejsou, vždyť sotva kvetou, divila se v těchto dnech vnučka. Jenže stařenka měla svoji moudrost a hned vysvětlovala, že ty červené jahody, ty teprve budou a hlavně na chuť. Důležitější je to jarní lupení a to se sbírá a suší zrovinka teď. Listy musí být mladé a hlavně divoce rostoucí. Ty zahradní jsou k ničemu. Čaj z téhle rostlinky čistí krev a je dobrý na nervy. Staré bylinkářky ho dávaly i při bolení žaludku a při zaneřáděných střevech. Až budete jahodníček, jak ho nazývali zase v jiných končinách země české, sušit, nesmí to být v troubě a suchý je třeba dát do tmy a sucha, jinak z něj nic nebude. To věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři. Tak na to taky pamatujme. Zítra školní a obecní poměry ve 40. letech 20. století.
1: Bejvávalo.
0: My vás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina teď ještě taky pozveme na Bernard Fest. Už se koná méně než za měsíc, 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Jednak můžete vyhrát v našem vysílání vstupenky na tuto akci, no a taky ještě do soboty můžete koupit za zvýhodněnou cenu. Jinak i letos vás čeká velmi bohatý program. Vystoupí například Marie Rotrová, Jiří Korn, skupina Olympic, Lucie nebo Tři sestry a samozřejmě spousta dalších, takže vás zve i Český rozhlas Vysočina. My vám teď hrajeme Lenku Filipovou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes má vtipné reklamní slogany a úspěšně fungující firmu. Představíme vám podnikatele roku kraje Vysočina Tomáše Čecha z Třebíče. Zajdeme si také na koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavi se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Takhle se potkají dva kamarádi a jeden si stěžuje tomu druhýmu. Hele, já když přijdu domů nalitej, tak ona mě žena nechce vůbec pustit dovnitř. No, tak to dělá jako já. No jak jako? No já normálně jako zazvoním, rychle se vyslíknu, ona pootevře dveře a já tam hodím ty šaty. No a jí to je jako blbý, když tam stojím nahej, viď, tak mě normálně už pustí dovnitř, aby nebyla po baráku ostuda. Potkají se za týden. Tak co? A ty jsi mi dal. Hele, já domů přišel nalitej. Ale teda fest, jo. Tak jsem se přede dveřma vyslík do naha. Ty dveře se sami otevřely. Já tam hodil ty šaty a slyším, ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají. A celý barák mi odjel.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a dospívala Iveta Bartošová.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Kdo nemůže cestovat do dalekých krajin, může se tam aspoň přenést prostřednictvím typických jídel. Tento úvod znamená, že dnes si dáme polévku, jakou by vám podali v Mexiku v běžném bistru nebo na ulici. Je ale ze zeleniny, kterou máme i u nás.
2: V Mexiku mají velmi podobné zeleninové polévky jako u nás a jedna z nejlepších byla s překvapením na dně. My tím ale začneme. Pořídíme si pár pšeničných placek, tortil a nakrájíme je na tenké proužky nebo trojuhelníčky. V misce nebo hlubokém talíři je promícháme s kapkou oleje a rozložíme na plech. V rozpálené troubě na 200 stupňů je krátce opečeme, asi 5 minut, aby byly křupavé. A teď samotná polévka. Do hrnce s vodou nebo lépe se zeleninovým vývarem postupně přidáváme oloupanou cibuli nakrájenou na větší kousky, očištěnou mrkev, také na kusy, jarní cibulku a všechno necháme vařit. Vezmeme asi 5 nebo 6 menších rajčat. Překrojíme je na čtvrtky a přidáme do polévky. Vymačkáme šťávu z jedné limety a vlijeme do hrnce. Osolíme a opepříme. Necháme vařit aspoň čtvrt hodiny. Dále si nachystáme jeden kousek řapíkatého celeru, nakrájíme ho na asi centimetrové kousky a nakonec ještě menší měkkou cuketu. Také na kusy. Polévku dochutíme špetkou cukru, lžičkou červené mleté papriky, sušeným oregánem a vaříme další čtvrt hodinu. Když je zelenina měkká, připravíme si misky na polévku. Na dno každé z nich vložíme hrst opečených kousků tortily, kterým se v Mexiku říká totopos. Zalijeme je vrchovatě polévkou a bohatě posypeme nasekaným koriandrem. Kdo ho nemá rád, klidně může nahradit hladkolistou petrželkou. Kousky tortil se nerozmočí a úžasně křupou, tak to zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do Náměště přijel evropský velitel NATO. Škola ve Víru na Bystřicku slaví 150 let a hledá historické fotky. Maďarský parlament zastavil proces vystoupení z Mezinárodního trestního soudu. A zítřek bude jasný s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál Alexus Grinkevič dnes navštívil vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou. Přijel tam v doprovodu náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Na tiskové konferenci zdůraznil, že evropské státy musí posilovat svoji obranu. Generál dnes končí svoji dvoudenní návštěvu Česka. Staré fotografie z vyučování i mimo něj schání od svých žáků základní škola ve Víru na Žďársku. S žádostí o pomoc při hledání oslovuje i své absolventy. Potřebuje hlavně fotografie z roku 1980 a starší.
2: Vírská škola oslaví 150 let svojí historie a chce si při té příležitosti vytvořit vzpomínku pro další generace. Uplatní třídní fotografie, momentky ze školních akcí, snímky budovy a další materiály. Obrázky můžou pamětníci půjčit k naskenování nebo rovnou poslat v digitální podobě. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Maďarsko zůstane členem Mezinárodního trestního soudu. V parlamentu o tom rozhodli poslanci vládní strany TISA. Zvrátili tak záměr předchozí maďarské vlády expremiéra Viktora Orbána, která soud označila za spolitizovaný. Tribunál soudí jednotlivce obviněné například z válečných zločinů nebo z genocidy.
3: Nový maďarský premiér Péter Maďar vysvětlil, že je absolutně nezbytné hnát pachatele nejzávažnějších mezinárodních zločinů k odpovědnosti. Proto Maďarsko instituci neopustí. Viktor Orbán odchod z Mezinárodního soudu ohlásil loni poté, co tribunál vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za údajné zločiny spáchané během války v Gaze. Při následné návštěvě Netanyahua v Budapešti ho maďarské úřady navzdory vůli soudu nezadržely. Maďarsko mělo ze soudu trvale vystoupit příští měsíc. Ladislav Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sara Bejlek podlehla ve druhém kole Roland Garros světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Swiatekové 2-6 a 3-6. Jakub Menčík už rozehrál svůj duel s Argentincem Navonem. A basketbalisté Pardubic a Brna se utkají v šestém semifinále ligového play-off. Hrát se bude od 19 hodin na brněnské palubovce. Východočeši vedou 3-2 na zápasy a v případě úspěchu mohou už dnes postoupit do finále.
1: Počasí.
0: Obloha nad Vysočinou je teď převážně oblačná a teploty se pohybují mezi 25 a 29 stupni. Večer se vyjasní a teploty přes noc klesnou k 7 stupňům. Zítra nás čeká slunečné počasí, ale mírně se ochladí. Teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Měřínem po pojíždí kolona ze 130. kilometru, teď asi 10 minut na 127. havarovalo osobní a nákladní auto, ale mělo by se to už rozjíždět, silničáři všechno sklidili na krajnici a projíždí se už dvěma pruhy. A v Havlíčkově Brodě v ulici Rozkošská boural autobus a osobní auto. Tolik doprava, Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdravího Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několik, ale jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a
0: utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To
3: ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak vy, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete, tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak my ho s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda,
3: já
2: že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno párty. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano,
3: že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba
4: ne, to asi...
2: ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, ale... Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A o tom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si pamatuju a to jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky, které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tedy vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, a byl jsem i u něj. Nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy ne. Nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec... fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No, a hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl, a co proti tomu. Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá, 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se spletl, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou, a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu bylo asi 15 roků. No to tak... to už se hodně třese ratli. No on se třese už, když mu jsou 2 měsíce, a když mi jo 15 let, tak to dělá nohama. Jejej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa, A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. No, a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No já pomalu, pač, já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah.

0: Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
1: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třech hořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možný a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
0: Pak vy jste
1: jsem...
0: byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
1: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
0: Ale...
1: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
0: v vlastním životě. Krav, jako.
1: Já jsem byl honák krav.
0: Jak jste se tomu
1: cowboy.
0: Dostal? Jo.
1: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
0: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
1: no,
0: být.
1: Měli,
0: tady naháněl krávy Slávek Janda.
1: No, ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za hezký. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
0: no,
1: byly
0: jasně,
1: peníze.
0: To
1: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
0: to je titulek, úplně
1: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
0: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
1: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
0: Která?
1: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
0: no,
1: Hlustvisiháka.
0: Slavná postava.
1: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
0: No tak jo, tak máme tady.
1: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
0: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám Ačko a dávám si hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry
2: dobře.
1: Senák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tak je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: A? Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: Na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník.
7: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Je. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Já děkuju všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině v úterý padly denní teplotní rekordy. Vesnice Dlouhé na Žďársku zjišťuje názory na slučování obcí. Koalice podle ministra Šťastného předlohy o veřejnoprávních médiích nestáhne, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. A zítřek bude jasný s teplotami do 22 stupňů. Jsou tady zprávy, Jakub Diviš přeje dobrý poslech. Nové denní teplotní rekordy na Vysočině včera naměřily stanice v Sedlci, na Třebíčsku a ve Vatíně na Žďársku. Teploty okolo 27 stupňů tam o 2 až 3 desetiny pokořily 19 let starý rekord. Vůbec nejvyšší hodnotu včera zaznamenala stanice v Třebíči, kde chybělo půl stupně k dosažení tropické třicítky. Spolurozhodovat o investicích a rozvoji vesnice v dalších letech můžou obyvatelé Dlouhého na Žďársku. Obec připravila dotazník, ve kterém můžou lidé formulovat své připomínky na období od roku 2027 do roku 2035. Dostupný je na obecním webu a lidé jej taky dostali do schránek.
3: Vyjádřit se můžou obyvatelé obce Dlouhé starší 15 let. Výsledky poslouží radnici a také jako bakalářská práce studentky Mendlovy univerzity. Lidé odpovídají, do kterých oblastí mají přednostně směřovat investice, co jim chybí a jak by se sami chtěli zapojit. Jedna z otázek mapuje i názory na případné slučování s okolními obcemi. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo pro některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
4: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domlouvat a jednat. Sport.
2: Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupí domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast v příští sezóně nejvyšší soutěže. Zápas začne za hodinu. Žádný druholigový dosud v baráži nikdy soupeře z vyšší soutěže neporazil a trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, co musí jeho mužstvo udělat, aby to změnilo.
5: Naše síla musí být, že musíme odehrát ty zápasy na hranici svých možností a musíme být kompaktní a pracovat jako tým a důležitý, aby jsme dobře do toho vstoupili a aby jsme do druhého zápasu na Slovácko jeli a měli furt možnost bojovat o první ligu.
1: Počasí.
2: V Počátkách nebo ve Velkém Meziříčí teď naměříte 26 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 24. Večer se vyjasní a teploty přes noc klesnou k 7 stupňům, zítra nás čeká slunečné počasí, ale mírně se ochladí. Teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Brna do Prahy za Měřínem už projedete místem po odpolední bouračce bez kolon, i ostatní silnice v kraji jsou teď bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobrý podvečer, krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná den v kraji. Fronta až do nedohledna a psí zmrzlina beznadějně vyprodaná. I tak to teď vypadá u některých stánků s ledovou pochutinou. Horka nutí lidi vyhledávat osvěžení. No a více uslyšíte v naší reportáži za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý den, začíná souhrn dnešního dění na Vysočině. Na současná vedra by si měli dávat největší pozor především seniori, malé děti a těhotné ženy. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina na to upozornil primář jihlavského interního oddělení Jaroslav Točík. Podle něj hrozí při nedostatečném pitném režimu vyčerpání, v krajních případech i kolaps.
2: U kardiaků nebo lidí, kteří užívají velké dávky léku na odvodňování, tak se můžou poradit se svým lékařem a třeba mírně snížit dávku léku na odvodňování.
1: Na Vysočině byly včera pokořeny 19 let staré teplotní rekordy, a to třeba v Sedleci na Třebíčsku nebo ve Vatíně na Žďársku. A důsledkem vysokých teplot a dlouhodobého srážkového deficitu je taky nedostatek pitné vody, který začínají pociťovat některá města a obce na Vysočině. V tuto chvíli je nejvíc postižený západ kraje, jak popisuje bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
3: To znamená, zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
1: Třeba v Černovicích nebo v Rynárci na Pelhřimovsku už kvůli tomu vyhlásili zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo mytí aut. Velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál Alexus Grinkevič dnes navštívil vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou. Přijel tam v doprovodu náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Na tiskové konferenci zdůraznil, že evropské státy musí posilovat svoji obranu. Generál dnes končí dvoudenní návštěvu Česka. A ve Dni v kraji nám podrobnosti z jeho návštěvy už za pár minut prozradí reportér Milan Soldán. V jihlavském lesoparku Hajlos odborníci odkrývají historickou kašnu. Na její existenci upozornili dříve nalezené archivní materiály i dobová pohlednice, na které je kašna zachycená. Podle dostupných informací by mělo jít o kamenný objekt. Kvůli bezpečnosti je celý prostor dočasně oplocený. O letní tábory na Vysočině je velký zájem a některé jsou už plně obsazené. Například Třebíčský dům dětí a mládeže letos pořádá 21 táborů. Volná místa ale zbývají jen na dvou pobytových turnusech a jednom příměstském. A staré fotografie z vyučování i mimo něj schání od svých žáků při příležitosti 150 let svého výročí základní škola ve Víru na Žďársku. S žádostí o pomoc při hledání oslovuje i své absolventy. Potřebuje hlavně fotografie z roku 1980 a starší. Obrázky můžou pamětníci půjčit k naskenování nebo rovnou poslat v digitální podobě. Tolik zpravodajský přehled pro středu 27. května. Hezký podvečer přeje Jakub Diviš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina právě teď posloucháte Den v kraji. Svoji dvoudenní návštěvu Česka dnes velitel spojeneckých sil NATO generál Alexandrus Gringevič zakončil na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou. Přijel tam s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a byl u toho i náš reportér Milan Soldán, se kterým jsme teď ve spojení. Milané, dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý den. Generál Gringevič strávil v Česku dva dny, vlastně ta návštěva té náměšti už byla takovou poslední tečkou, takovým závěrem. On už měl za sebou například setkání s Jaromírem Zunou za SPD, tedy ministrem obrany. Setkal se také s vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. No, mluvil i s prezidentem Pavlem, zúčastnil se takové panelové diskuze na jedné z pražských vysokých škol a dnes do náměště dorazil také s generálem Karlem Řehkou, náčelníkem generálního štábu.
0: O čem tedy generálové v náměšti mluvili?
1: Ta témata byla víceméně celkem daná. Oni zmínili hlavně to, že evropské státy by měly víc posílit svoji obranu, měly by převzít zodpovědnost, dodržovat ty obranné výdaje. V tom se oba generálové jistě shodli. Padlo tam i z úst generála Řehky to, že ta obrana není pouze záležitostí armády nebo ozbrojených sil, ale vlastně měla by to být celonárodní zodpovědnost. No a jinak tam také zaznělo to, že Ukrajina nám tak trošku kupuje čas a měli bychom ho využít. Generál Řehka potom také zmínil to, kdy by měla být vybudována těžká brigáda, kterou jsme se zavázali posílit síly na to, a mělo by to být zhruba do roku 2032.
0: Návštěvu velitele spojeneckých sil NATO v Náměšti nad Oslavou na vrtulníkové základně sledoval Milan Soldán. Děkujeme za podrobnosti a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: mám.
1: V Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Teploty nad 25 stupňů a rozpálené ulice si letos poprvé užívají lidé na Vysočině. Venkovní koupání sice zatím nabízí jen jediný akvapark v kraji, za to zmrzlinových stánků jsou teď po celém regionu v provozu už stovky. A s teplotami roste i chuť. Na frontu na zmrzlinu teď lidé pravděpodobně narazí ve městě i ve stánku u silnice.
2: Zastavuji u prodejny zmrzliny ve Výlanci, tedy na hlavní trase mezi Jihlavou a Znojmem. Zbývá tady poslední parkovací místo a u okénka se tvoří fronta.
3: Většinou, když je do takhle dopoledne, jenom jako když je čas, že jako...
2: A vybíráte třeba i podle těch příchutí, nebo berete vždycky,
3: co je? Většinou podle příchutí, protože třeba děti nemůžou oříšky, takže je dobrý, že tam je třeba i ten sorbet a tak, takže to je pro nás úplně ideální.
2: Paní Mirka kupuje u okénka zmrzlinu pro svou dceru a další si bere do krabičky sebou domů do mrazáku. Podle provozní Martiny Mokré chodí lidé skutečně hned od otevření.
4: Upřímně je to blázinec, jako lidi chodí mrak, vlastně jakoby na konec fronty většinou vidíme až tak třeba kolem 7 hodiny.
2: A já teď teda koukám, tady máte přeškrtanou kompletně psí zmrzlinu.
4: Máme, no, dostáváme, jako snažíme se každý týden doskladňovat tu psí zmrzku, ale bohužel jde tak na odbyt, že prostě jako většinou ve čtvrtek naskladníme a po víkendu vlastně jako nemáme, jo.
2: Vysvětluje Martina Mokrá, že zatímco pochutinu pro lidi denně připravují a její tak dostatek, zmrzlina pro psy, kterou si nechávají dovážet, vždy rychle zmizí. U okénka staví hlavně řidiči nebo cyklisti. Naopak třeba zmrzlinárna na Masarykově náměstí v Jihlavě má hlavně místní klientelu.
5: My jsme vlastně dříve měli navaly hlavně spíš odpoledne, třeba okolo 3. a 4. hodiny, jak všichni jdou ze školy, z práce, takhle, ale už teďkom vlastně o té 11., kdy otvíráme, tak už tady máme fakt nával a každou chvíli sem chodí lidi, nejenom starý zákazníci, ale i noví se tady stále objevují.
2: Vysvětluje paní Lenka, která za pultem chystá zmrzliny do kelímku i do kornoutů, že po oteplení v posledních dnech chodí lidé prakticky pořád. Na prodej osvěžující pochutiny přitom sází i v menších obcích a mimo hlavní silnice. Nově nabízí zmrzlinu i bezobslužný obchod v Putimově na Pelhřimovsku.
6: Kdybych to měla tipnout, tak si myslím, že na tu zmrzku přijde tak 50 lidí denně. I vlastně, co jedou dozadu přes nás na Proseč, z Volešincem chodí lidi z Nemojova, z Radňova, takže snad dobrý.
2: Vysvětluje provozovatelka obchodu Mirka Drbalová, že si lidé na nabídku postupně zvykají a přijíždí už i odjinud než z Putimova. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
1: Lidé dnes vybírají dovolenou úplně jinak než dřív. Vedle ceny řeší hlavně klid, bezpečnost a skutečné zážitky. Jaké jsou největší cestovatelské trendy tohoto roku, prozradila v dopoledním rozhovoru majitelka cestovní agentury Ilona Gregorová a vy je taky uslyšíte v našem vysílání za několik minut tady na Českém rozhlase Vysočina.

0: Máme krátce po půl šesté a vy posloucháte na Českém rozhlase Vysočina, den v kraji.
1: Myslím si, že pořád ty kritéria jsou stejná. Někdo musí plánovat dovolenou dlouho dopředu, musí to přizpůsobit dětem, prázdninám, takže v případě těch rodin si myslím, že pořád prostě frčí ty nákupy ve first minutech, dlouho dopředu, taky jsou klienti, kteří mají oblíbený hotely, rádi se tam vrací, takže prostě nehledají, nepátrají, koupí si na jistotu. A pak samozřejmě máme spíš takové ty, kdy se čeká na zvýhodněnou cenu, takže last minuty. Jo, je to vlastně pořád taková stejná situace, prostě někdo, kdo si to může dovolit, koupí si to dopředu, má jistotu, kdo prostě neví, není si jistý, kupuje na last minute.
0: Léto v Jihlavě nabídne koncerty, filmy a taky pohádky, ale i netradiční zážitky. Brána Jihlavy připravila od května do září pestrý multižánrový program pro všechny generace a většina akcí bude zdarma. O všech těchto letošních novinkách, organizaci celé sezony i programu budeme mluvit v

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Velká paleta plná nevyzvenutých balíčků a okolo desítky zájemců rozbalující obálky s překvapením. Tak vypadal první jihlavský prodej nevyzvenutých zásilek z mezinárodního internetového tržiště. Příchozí jej pojali jako zábavnou loterii s nečekaným výsledkem.
1: Tam to nějak kraxí, že jo? No, věc, co to může být? Jsem si říkala, no, nějaký menší balíček, že bych to vyzkoušela. Poprvé, já jsem to viděla kolikrát v televizi, ale nikdy, já říkám si, tak kdo ví, co to teda je, jako, co tam může být. Oni tam můžou být někdy pěkné věci, které se vám můžou hodit třeba, že jo?
2: Všechny mají stejnou barvu, jsou stejně zabalené, liší se pouze velikostí a gramáží. Tak to dáme na váhu. Seniorka Jana Čeřovská si vybrala balíček o velikosti krabice od bot.
1: Já si to rozbalím až doma, já jsem zvědavá, co jsem si koupila za 760 korun, uvidím, no.
2: To mladá maminka, Veronika Vlčková, si balíček rozbalila na místě.
3: Sluchátka.
2: Aha.
3: Hodinky. A chůvička.
2: Uplatníte.
3: Kdyby to bylo tak před rokem, tak jo. Jsem spokojená.
2: A plánujete si všechno nechat nebo třeba přeprodat?
3: Chůvičku asi daruju, že máme velkou holčičku a tu nevyužijem, ale já si zbytek nechám.
2: Zuzana Nováková přišla s kamarády.
4: No, lákalo mě to, že nevím, co tam je a třeba tam bude něco, co se mi bude líbit.
2: Tak pojďme na to. Tenisky.
4: Tenisky.
2: Bílé. A
4: seři taky nebudou.
2: Jaká to je velikost?
4: 36.
2: 36.
4: A 38, ty už seři budou, takže
2: tak
4: máme
2: jedny
4: boty pro dceru. Asi bych to znova nekoupila za tyhle peníze.
2: Ale byla to radost.
4: Ale byla to radost, jo. Taky pěkný překvapení.
2: Nevyzvednuté balíčky z celého světa poprvé do Jihlavy přivezla Marie Mia Kolaříková.
5: Mladá paní, to bylo elektronika, domácí spotřebiče, oblečení, jo, to je různě, je to různý prostě, cokoliv.
2: A objíždíte různá města?
5: Ano, jezdím po celé České republice.
2: Přesné statistiky prodejů nevyzvednutých zásilek momentálně neexistují. Jen v Česku, ale podle odhadů poskytovatelů služeb v oblasti elektronického obchodu, činí obrat z prodeje takových balíčků vyšší stovky milionů až jednotky miliard korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: mi voní dým.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a posloucháte Den v kraji.
1: Počasí.
0: I dnes máme horký jarní den s letními teplotami a jak moc je vedro, to nám řekne meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nějaké ty rekordy nám už dnes spadly, tak přibyly ještě nějaké?
2: Myslím si, že už žádné opravdu nepřibyly, ty teploty zůstaly pod tou v uvozovkách magickou hranicí 30 stupňů, která by už tento den na Vysočině klasifikovala jako tropický. To maximum bylo přesaženo, to nejvyšší bylo přesaženo v Dukovanech, tam naměřili dneska 28 stupňů a 6 desetin, předtím ta teplota byla jenom o trošičku nižší, ta maximální, a jinak dnes maximum pochází z Třebíče, kde ta teplota se zastavila jednu desetinku před 30 stupni Celsia, 29 stupňů a 9 desetin.
0: No, stejně ale noc asi bude poměrně chladná na zítřek, i přestože přes den bylo takové vedro.
2: Ano, měla by být, protože ono se postupně vyjasní, případně pokud nebude úplně jasno, tak bude skoro jasno a ty ranní teploty by měly být mezi 10 a 7 stupni Celsia v údolích lokálně, to spadne i k 5 stupňům Celsia ráno ta teplota, a ten vítr, který teď ještě stále vane a někde i čerstvý, tak by během noci měl postupně slábnout a ráno už by to měl být vítr slabý severních směrů.
0: Pojďme se podívat na zítřek. Čeká nás taky takové horké počasí jako dnes?
2: A právě naopak, myslím si, že spoustě z nás to přinese zítřejší počasí, přinese vítané ochlazení, zítřejší maxima budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, ale ten den zůstane jasný, slunečný, případně pokud nebude zcela jasný, tak bude skoro jasný, to znamená nějaká malá oblačnost se udělat může, ani vítr zítra nebude vát tolik, jak dnes, měl by být mírný, severozápadní až severní s rychlostmi asi do 20 km/h a večer bude slábný.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. My vám za to děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dnešní den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina je už u konce. Po 18. hodině vás čekají dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubičkovou a my se uslyšíme opět zítra po 14. odpoledne na Českém rozhlase Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Horní Cerekev prověřuje možnost přivést pitnou vodu do místní části Zadní Pole. Českománového miliardáře sázející v loterii vyhrál rekordní 3 miliardy korun. Maďarsko zůstane členem Mezinárodního trestního tribunálu, rozhodl o tom parlament. A zítřek bude jasný s teplotami do 22 stupňů. Poslechněte si zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý podvečer. Nového vodovodu se mohou dočkat lidé v Zadních Polích na Pelhřimovsku. V místní části Horní Cerekve v současné době není infrastruktura, která by pitnou vodu přiváděla. Město proto prověřuje, jestli bude možné napojit z vedlejšího Těšenova.
3: Hydrogeolog teď zkoumá vydatnost zdrojů pitné vody v Těšenově, jestli by zvládli zásobovat i Zadní Pole. Až do října v nich bude dvakrát měsíčně měřit výšku vodního sloupce. V Zadních Polích je momentálně tamní vodovod napojený jenom na zdroj užitkové vody, který slábne. Navíc vodovod vede přes soukromé pozemky, ke kterým město nemá věcné břemeno. František Jirků, Český rozhlas.
2: Netradiční přepadení čerpací stanice ve Žďáře nad Sázavou vyšetřují policisté. O případu dnes informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová. Lupič se zbraní v ruce nejprve donutil obsluhu k vydání 4000 korun a čokoládové tyčinky. V zápětí ale požádal, ať zavolá policii. Hlídka pachatele na místě zadržela. Muž tak podle dalšího vyšetřování řešil svou tíživou sociální situaci. Obviněný je z loupeže, za kterou mu hrozí až 10 let vězení. V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje celkem v 19 zemích.
4: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
5: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
4: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
6: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou při vyplacení srážkovou daní.
4: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu, rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci sídlící v nizozemském Hágu označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu v Budapešti přijel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík bojuje na Roland Garros o postup do třetího kola s Argentincem Navonem. V pátém setu je stav utkání 2-2. Mezi ženami prošla do třetího kola Marie Bousková, která porazila 2-0 na sety Britku Jonesovou. Naopak vypadla Sara Bejlek po porážce 2-6 a 3-6 od Polky Švejkotové. Večer se v programu Antukového Grand Slamu představí ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč. A 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren. Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je stále Dán Jonas Vingegaard.
1: Počasí.
2: Pelhřimov 24, Havlíčkův Brod 25 a Jihlava 26 stupňů, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Večer se vyjasní a teploty přes noc klesnou k 7 stupňům. Zítra nás čeká slunečné počasí, ale mírně se ochladí. Teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici z Velkého Mezříčí do Třebíče u obce Oslavice spadl strom na vozovku, místem opatrně projedete. A mezi Chotěboří a Štírcem nad Doubravou u obce Bílek se stala nehoda, projedete Kyvadlově. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, který po 18. hodině otevírá dechovky na vaše přání a číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a užít si pěknou písničku dle vašeho gusta. Máme středu 27. května, svátek má Valdemar a také Vadim, tak přejeme jen to nejlepší. No a na úvod si dáme Bojany s písní Biju zvony kostelní.
1: Dechovky pro Vysočinu.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina tedy hrajeme dle vašeho přání a ještě zmíním cesty sem k nám do studia. A to je náš web vysočina.rozhlas.cz nebo můžete poslat SMS ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A ještě jednou tedy číslo do studia 22 155 49 99. A já teď zdravím Jendu z Luk nad Jihlavou, který se dovolal do našeho vysílání.
1: Zdravím Rádio Vysočina, zdravím tě, Libie. Dneska má manželka narozeniny, Marta, tak přejem jí hodně štěstí, zdraví, vitality, božího požehnání, to jí přeje manžel, děti, dcera a syn s rodinami, tři sestry a brácha, a taky se připojí Svatoslavské akademické sdružení. Je členkou, tak ať se jí daří. Hlavně, aby byla zdravá. Děkuji za odvysílání a někdy ahoj.
0: Vše nejlepší a hodně zdraví přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina vaší ženě. A samozřejmě pojďme tedy poslat hudební dar, ať si to společně užijete. Mějte se krásně a slyšenou.
1: Taky se mějte, ahoj.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další hudební přání a do Brtnice zdravím Šimona. Šimone, vítej v našem pořadu a povídej, komu zahrajeme teď.
1: Dobrý den, to je Šimon Jordán z Brtnice. Dneska nechám zahrát Danušce do Krahulova. A hodně štěstí, zdraví, ať se jí daří, ať má jenom úspěch na tváři a František mě nezlobí. No a ať si užívá pěkného počasí a brzo se zase uvidíme, tak ji pozdravuju a hlavně všechno nejlepší a ať se jí daří.
0: To je moc hezké přání. Šimone, i tobě ať se daří, měj se krásně a písničku si také užij a budu se těšit zase na příště. Ahoj.
1: Jo, já taky, děkuju, na shledanou.
0: Joška Černý je tady, když jsem šel z Hradišťa.

0: Pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybral Jarda z Vyskytne u Pelhřimova. Také vás vítám a povídejte, komu zahrajeme teď a co jste vybral.
1: Hezký, krásný, teplý podvečer vám přeju, Liduško, a všem posluchačům. A dneska musím poděkovat, nebo musíme poděkovat všem, kteří přáli mojí manželce k jmeninám, a to celé naší rodině. Slávince Divišové do Třebíče, Haničce Novákové do Jihlavy, Majce a Standovi Helciaksovým do Skály, Janě a Květovi Pavlíčkovým do Koječína, Mílovi Vackovi do Vilamovic, Joškovi do Herálce, Jirkovi Prokopovi do Zdislavy, Jardovi Peškovi do Úsobí, Mirkovi a Věrce Irsovým do Batelova, Kájovi a Janě do Puklic, a zkrátka všem, kteří nám přáli, jí a mě, zároveň, tak moc celého srdce děkujeme. A písnička bude, Liduško, i pro vás.
0: Děkuji.
1: A písničku vám, přátelé, jsem vybral od Moravěnky. A ještě jednou z celého srdce vám všem, jestli jsem na někoho zapomněl, tak mi to odpušte. A posílám písničku vám, přátelé, od Moravěnky. A přeju vám všem hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Děkujeme. Ale učím se s vámi a děkuji, pušte to tam. A brzy naslyšenou, děkuju.
0: Jdeme na to, mějte se krásně a samozřejmě vám oběma, vám, Jardo, i vaší ženě, hodně zdraví, ať se daří všechno nejlepší. A tady už je Moravěnka.

0: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Je 18 hodin 24 minut a hrajeme dál. Teď podle Vaška. Zdravím do Šaliva, Vašku. Co to bude dneska? Komu pošleme písničku? Prozraď nám.
4: Ahoj, Linko, hezký sluneční na večer tobě a všem posluchačům tohoto pořadu. Měl bych se ani dát zát jen tak pro radost všem kamarádům, kamarádkám tohoto pořadu. Opožděně Janám před chvilkou vzpomínal Jarda z Vyskytní manželce a těm Janičkám. Taky bych popřál hodně zdraví. Děkuji ti za zahrání, šťastnou cestu domů, zase jim zaslyšenou. Měj se hezky, ahoj, ahoj, a písničku, až jsme zamluvili, Dívku z kavárny od Dobravanky.
3: Mám připraveno, pojďme hrát.
4: Děkuji, ahoj.
3: Ahoj a hezký poslech samozřejmě, Vašku, přeji také. Dobravanka hraje.

0: Tak pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou teď vybral také Luboš ze Sedlejova. Takže Luboši, vítejte a povídejte. Komu budeme
1: hrát? Zdravím, zdravím, Lidie. Jsem velice rád, že vás zase takhle pěkně slyším. A zdravím všechny posluchače. A dneska tuhle tu písničku v první řadě pošlem mé sestřenici Jance Ješkové do Heraldic, protože měla v neděli svátek, tak jí to musíme poslat. A pak to pošlem všem známým a všem dobrým lidem. Honzovi do Brna to taky pošlem, protože ten mi taky bude nechává hra. Vám, Lidie, to taky pošlu do rádia, abyste furt byla taková veselá a vitální, protože to se cení. To se cení, jo.
0: Děkuji.
1: A veselou mysl všem přeju, hodně zdraví a všem sousedům a rodině a celým těm, no zkrátka všem prostě, a je to hotový. Půjďte to tam, ať to nezdržujem.
0: Ještě to úplně hotový není, Luboši, protože vy jste mi prozradil, že máte zítra narozeniny, takže i pro vás je písnička právě teď v našem pořadu připravená a já přeji hodně, hodně moc pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Já děkuji moc.
0: A veselou mysl
1: se já už jsem si nechal hrát v pondělí Sedlejovskou s Tomášem, takže jako tak sobě, jo? Ale dneska to bude, děkuji moc, paní Lidie, děkuji moc, protože od vás si to velice cením. Děkuji moc.
0: Nemáte vůbec zač.
1: Mějte se krásně. A dobře a mějte se nádherně a hlavně veselá mysl. Je půl zdraví.
0: Je
1: díky
0: to
1: moc.
0: Je to
1: těším
0: tak.
1: Se zase příště.
0: Já taky budu se těšit a pěkně si to vychutnejte a hezky to oslavte.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina. Ano. Pojďme hrát dál, máme vybranou písničku a já zdravím posluchačku Jarku z Ciskrajova. A to slyším poprvé, Ciskrajov, takže vás ráda slyším.
1: No, dobrý podvečer, tady Jarka z Ciskrajova, taková malá vesnička to je. Já bych chtěla dneska zahrát Neteř, má 40. Je to Pavlínka Ondřejková z Norovic. A taky přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčka a štěstí, pohodu a hlavně, aby to ještě dlouho tady s náma vydržela, protože my jsme dost rozvětvená rodina. My když se sejdeme, máme jednou za 5 let sraz, tak nás je 100.
0: Yeah. No to je nádhera. To je nádhera.
1: No já jako pocházíme, my, jako její tatínek a já jako pocházíme z 10 dětí, takže to máte každý, no, takže takhle si jako do kolečka, takže když máme slezinu, tak nás je 100, někdy i víc, jako podle toho.
0: To je neuvěřitelné. No tak já myslím, že ta velká láska, ta se úplně hodí.
1: No, to jo.
0: To je nádhera, to je nádhera.
1: Tak jo. Tak ještě jednou všechno nejlepší, Pavlínko.
0: Přejeme také samozřejmě Pavlínce všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se daří a samozřejmě užívejte si to velké štěstí rodinné, protože to je opravdu to nejkrásnější v životě, co může být, to je pravda. A samozřejmě hodně, hodně moc zdraví. A Jarko, zdravíme do Ciskrajova.
1: Taky, já zdravím na Srbštinu.
0: Děkujeme moc. Vy taky. Naslyšenou. A tady jsou Žadoviáci.

0: pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybrala také Jiřina ze Žďáru nad Sázavou. Také vás vítám a zdravím.
1: Taky vás pořadu. Zdravím, Rydunko, moc a moc vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, když tam jste vy. Tuhletu písničku bych poslala všem regionákům, Haničce do Lesný, všem dobrým lidičkám, všem těm, kdo jim nedá zahrát, který jsou nemocný, tak aby se brzo uzdravili. Vám přeju krásnou cestu domů, pohodovou. A ta písnička patří i vám, Lidunko. A děkuju za zahrání.
0: I vám. Užijte si písničku, mějte se krásně, ať se vám daří a zůstávajte s usměvem.
1: Já se snažím, aby se mě dobře dařilo.
0: To je dobře.
1: Já se s tím moc nemazlí. Víte, co chci, to si dám a hotovo.
0: A tak je to nejlepší. Tak je to nejlepší.
1: Jo. Mějte se moc a moc hezky.
0: Vy taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou. Pojďme hrát. Hrajte, já ráda tancuju a veselka.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A já samozřejmě přidávám také vaše vzkazy a tady je jeden z nich. Prosíme vás o zahrání písničky Naposledy koně vrané pro našeho spoluobčana pana Jakuba Kejvala z Rohozné, který se právě dnes 27. května dožívá svého životního jubilea, a to 91 let. Pane Jakube, zastupitelstvo obce se starostkou Štěpánkou Šteflovou a sbor pro občanské záležitosti z Rohozné vám do dalších let přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, která se tímto též přidává ke gratulaci. Přejeme také jen to nej z Českého rozhlasu Vysočina a teď už vám hraje Dambořanka.

Přidávám další váš vzkaz. Prosím o zahrání písničky od Veselé trojky. Já mám doma Máňu pro našeho kolegu Lupena z Okrouhlice, jen tak pro radost, ať mu to v práci rychle utíká.

na Českém rozhlasu Vysočina odbavuji další písemnost. Krásný den, prosím o zahrání písně pro oslavence od babouků, pro pana Miloslava Kubu z Těšenova k dnešním narozeninám. A tady je přání, přejeme ti hodně zdraví, spokojenosti, boží požehnání, radost za vnuka Filipka, lásku a pohodu. Rodina Jedličková. A i my, Český rozhlas Vysočina, pojďme na to.

A ještě plním toto přání, zahrajte Jendovi Smejkalovi do Luk a Mirkovi Karbašovi do Bítovčic. Děkuji vám, děvčata z Bítovčic a Jarka. Tady je Josef Zíma, Zelené háje, a já se těším zase zítra.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vesnice Dlouhé na Žďársku zjišťuje názory na slučování obcí. Do náměště přijel evropský velitel NATO. Údajná bývalá členka teroristické skupiny RAF dostala v Německu za loupeže 13 let vězení. A zítřek bude jasný s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. Spolu rozhodovat o investicích a rozvoji vesnice v dalších letech můžou obyvatelé Dlouhého na Žďársku. Obec připravila dotazník, ve kterém můžou lidé formulovat své připomínky na období od roku 2027 do roku 2035. Dostupný je na obecním webu a lidé jej taky dostali do schránek.
2: Vyjádřit se můžou obyvatelé obce Dlouhé starší 15 let. Výsledky poslouží radnici a také jako bakalářská práce studentky Mendelovy univerzity. Lidé odpovídají, do kterých oblastí mají přednostně směřovat investice, co jim chybí a jak by se sami chtěli zapojit. Jedna z otázek mapuje i názory na případné slučování s okolními obcemi. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál Alexis Grinkevič dnes navštívil vrtulníkovou základnu v náměšti nad Oslavou. Přijel tam v doprovodu náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Na tiskové konferenci zdůraznil, že evropské státy musí posilovat svoji obranu. Generál dnes končí svoji dvoudenní návštěvu Česka. Na 13 let do vězení poslal soud v Německu bývalou členku levicové teroristické organizace RAF. 67-letá Daniela Kleteová si podle obžaloby financovala život v ilegalitě loupežnými přepadeními. U soudu se k ním přímo nepřiznala, v závěrečné řeči před dvěma týdny ale vyjádřila účast lidem, které mohla přepadení traumatizovat.
3: U soudu v dolnosaském Verdenu nebyl žádný svědek, který by potvrdil, že Daniela Kleteová byla ve vyloupených supermarketech nebo u dodávek převážejících peníze. 13 podobných případů, ten poslední 10 let starý, jí obžaloba připisovala na základě stop DNA a taky většího obnosu peněz i zlata, které policie zajistila při jejím zadržení před dvěma lety v berlínském bytě. Kleteová žila v ilegalitě přes 30 let. Dva její údajné komplice při loupežích policie nedopadla. Jsou stíhaní na útěku jako poslední dva členové organizace RAF, která ukončila činnost na konci 90. let. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic a Brna hrají šesté semifinále play-off. V něm vedou Východočeši 3-2 na zápasy a pokud uspějí dnes na palubovce Brna, vybojují si postup do finále. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
4: Teď je řada na Brnu. My víme, že máme teďko matchball, máme na to dvě utkání, ale my se určitě všechnu tu sílu budeme vkládat do toho středečního utkání. My víme, že Brně se dá vyhrát, my jsme tam v play-off vlastně ještě neprohráli, takže nevidím důvod, proč by tam nejezd vyhrát. Ale samozřejmě to utkání bude těžšíme, ale zodpovědně 40 minut každý hráč dělat to, co má.
0: Zápas začal před několika minutami.
1: Počasí.
0: Třebíči je 25 stupňů, v Humpolci 23, v noci čekáme jasno a teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra nás čeká slunečné počasí, ale mírně se ochladí, teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V ulici Romana Havelky v Jihlavě se stala nehoda, očekávejte kyvadlový provoz. A na D1 na příjezdu do Brna potom čekejte kolony teď zhruba na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Payne. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut. Schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný, od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé jdou druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. U těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická, jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší.
0: Tak dobře, no, tak vezměme hry. Prostě v čem vás můžeme vidět?
1: Možná Uhrudně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84. Co tam máme? Romeo Julie.
0: Tak, koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka.
1: Romeo. Aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno. Jo? Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že... Z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Aha. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak něco?
1: Je kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí demazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jste měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčuchář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit? Něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba...
1: Tam moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: Ale byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel projít nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet. Jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když

0: jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádrokartony strop, to, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
1: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
0: To je zdarma za jídlo.
1: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikový na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali,
0: že si založíte firmu.
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, video, rozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak ano. To už jako
0: tak ne. Tak je závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně

0: se vám nic nestane?
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec jak se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky po premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no, nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete.
1: Štěstí. Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak nějakam do tepla, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají. Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. 2. kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Počasí. Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

chtěl běž kines. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

stůl nastavím a světla nadražím. Mě svým leskem zdraví, až mě to zaráží.

starém čase, kdy jsem býval malý hoch. Slávu města zdobil světa mistr Poltik Moch.

Slavný rychlík Pan American s melodií klasického Obeškenetball A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z Vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

vzdělála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

ulice prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát, protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí country v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak.

jinej než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Vodomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát Rocky Mountain září v oblacích. Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako láně, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychl postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát z Rocky Mountain.

Rocky Mountain, září v oblacích. Možná, že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu Bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměla. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakla, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Vánek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh. Jako tenkrát Rocky Mountain.

Bottom, Rocky Mountain. Bílý psí kruv má věčný klid. Tam v Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří se i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademii trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hraje v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, byl aspoň tom souhlas.
5: Leonov.
2: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
2: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, pojďme k vodovodu, jo?
4: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. Já už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
6: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
3: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
3: Zapálil, nešlo, zapálil.
6: No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
6: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
6: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
7: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba? Teď, no kolik, teď
8: kolik
7: máš?
8: Kolik mi je?
7: No,
8: no když tady tak... je mi takovej 20, no.
7: 20, jo, no, já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený?
7: Ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový šumář.
7: No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
7: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď se, je to pro tebe píseň.
9: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím stát.
7: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Satoranský. Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu hná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuj. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky. Víte, co víc vám vykládat?
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako, já jsem byla jako jejich sestra. Čtyři sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, no šla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Jo. Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. To se má dostat. Ano, děkuju.
2: Tak. Povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo?
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není praprac.
3: To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy...

0: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. Dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti. Někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
1: Jako zády k publiku.
0: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
1: Víte, že máte tátovi oči?
0: Jo.
1: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
0: No, že? Modrý, no.
1: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
0: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval, já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako...
1: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. Já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
0: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy. Jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak... To bylo jako... A když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to. Jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
1: prostě ho chtěli rozhodit.
0: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
1: No.
0: O té divadelní zášti. Jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
1: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
0: Ještě to zrýmoval.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Colas Brignon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo Lchaim, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
3: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho, ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči

sedieť si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde, 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, hříšník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no, jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Pane, já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč.
Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Táhle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten Trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No a stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné. No, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás 6 kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás 6 pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné.
A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné, kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé dvě hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře dopadlo.
1: Říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, než to, jak vypadají, anebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou.
0: Čím je to poznám, no? Přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Hmm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Hmm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem, ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky a potom si udělat úsudek.
0: Jo, pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako, no?
0: Ano, ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: takhle
0: pravidla taky nebývá. Zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky. Hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle je Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradnou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasný, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři nebo co, jak jo, mají takový ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba a později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je vlastně, dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na své várně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Že tam šlo o třepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel tak, jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak,
0: jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby, a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf, jako uznal, jako, že jako na nic nehraju, a to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo,
1: takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krásně, se máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS. Krátce se před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No, a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, tak se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no, poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory. Sem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám. Dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí,
1: tak,
0: ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korun, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více moje zdravíčku, mě je přednější jak nějaká.
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ono se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím
1: dávat
0: dotyčným.
1: Dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám. Že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím aj na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším český rozhlas Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole. No.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného,
1: jo,
0: špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářily hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát, už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování, tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu anténku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která takový trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s kterým jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt mi něco říkalo, že tam
0: že
1: něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké úplně nějaké takové hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: To musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo, jo, jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání, no, no, no, a velké... No, no. Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: A slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Rod, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Mm-hmm. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. Mm. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet a prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně a úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme a tak byla hodná ta paní doktorka. A já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Mm-hmm. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vyslovení.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je prostě, dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolá, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
0: Rozumím.
1: Velice jste příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě.
1: Já vám

0: hodně radosti.
1: Posluchače.
0: A určitě se uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mých.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: moc. A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Jedno taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo?
0: Mm-hmm.
1: A na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doobrazský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo?
0: A hlásil
1: se jenom takový, kteří to nikdy nedělali,
0: mm-hmm.
1: ale myslí, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, jo, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě
0: co
1: by moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného.
0: Mm-hmm.
1: Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc, a já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo?
0: Uh-huh.
1: A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo
1: jo?
0: se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama... Taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili.
0: Hmm.
1: Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlí, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo,
0: to
1: prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Je, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do VZD, ale jenom myslím na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Měl
1: zase takové de facto, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování
1: no,
0: a do toho
1: no,
0: modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do no, a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že to je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jej to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel dost vždycky jako zvolitě půjčit peníze, jo, ale to by se s ním už nesetkal asi někdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčko, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani malý z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: Nicolas Blas.
1: Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze světa k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si jej také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak co na dědictváci chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem. No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď tu říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mě jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled. Asi jsem tu zkušenost říkal. Nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid.
0: Jo. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měl taky stanají kufr s papírom, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš vlezne. Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím. No. Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: No.
1: A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví. Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví. Člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede. Mně se to třeba stalo dneska. A nebylo to teda nic příjemného. Ztrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl v skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun. Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct, že má moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám mu moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijou tím, co majetkem, jo. Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo, to bych byla dlouhé seznam. A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné. A ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jsi moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechávám všemu volné průběh a uvidí se. No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo.
1: Prostě to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si ho, nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížil, a to má opačně. Já když mě lokaveme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
1: Závěrem, no. Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Včelaře, no zkrátka všechny, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v řebikách, tento měsíc se mě vůbec nedal.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, Mm-hmm. No, k tématu, si jsem rozuměl dobře, odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak. Poznáte podle vzhledu, podle oděvu,
1: no,
0: podle vystupování.
1: Nevím, že to byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. Mm-hmm. A když jsem poznal po pár... nech je charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a za vám umím udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkněji hotelíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Mm-hmm. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říká, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno.
0: Aha.
1: Pak se ztratil.
0: Aha.
1: Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Že má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní taky jednu, ta se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říká, to bylo štěstí, že ano. Na těch 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, která tam přišla nově. Samý úsměv, a já říkám holkám, protože jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jich nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
0: Tak, ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: To říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámili mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblézt, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá, že jsou podrážděný, lepší výhvat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku
0: nejde.
1: A to tak... To nejde. No. Pan doktor mě oznámil. Já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vyměnit.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce
1: stačí.
0: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád okola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju no, hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně povdá, že musíš pít moc celého více morského.
0: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně, zdravíme do Kyjova, Pepo, naslyšenou. Dobrou noc, tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: S adresou svět.

0: Zdeňka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem, i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, dopisal, já tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, se mi stalo v těch lázních, my jsme výdelně seděli 4 u stolu,
0: ano.
1: 2 ženský, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo. A on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono, on byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo, No a přesně si já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn moma rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No někdy právě se člověk i utne, jo, ale většinou to nějak cítím, někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý.
0: Jo.
1: No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. No. Ale jako lidi,
0: takže určité typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takovýho obyčejního, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo. Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože chvilku dokáže být milý každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince.
1: No, taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání. Vždycky se kamarádila s určitými typy. A já jí říkal, na toho pozor, ten nechce být jen kamarád. A naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká, ty všechny ty lidi znáš? Říkám, neznám, proč? On odpověděl, no protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík. Noční linka.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, napodobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě je 70, tak už jako mám nějaké zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak mám

0: že máme koukat tak nějak na sebe, a ne regulace dráh a podobně, že jo.
1: Ano, ano, ano.
0: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska mužují, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no, to mě to jako baví a to. Chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. Mm-hmm. Jo. No, a tak jako dobrý. No a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, no jo, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
1: Jo.
0: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hlejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on, no, to byl Slovák, a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no vy jste měl teda, pane Rýbo, pravdu. Já říkám, no to já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, povolně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici, a jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně, tak je to, a já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
1: Nebojte. No, ale
0: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal zařizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel, vždycky říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
1: Ano, ano,
0: tak
1: ano.
0: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mně to tak funguje a do dneška, jo. To je takový můj malý příspěvek.
1: Dobře.
0: To, co máte.
1: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
0: Děkuju vám taky a děkuju.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová, přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás dočasných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc.
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No, to
3: ale
4: je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuto chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Jo, takhle já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvlášťňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovorím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
2: ano.
4: To jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Hej, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
2: Neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou
2: jsem
3: to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro... No ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat.
4: No,
3: Námluvy Komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. No jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papír a obkreslovala si ty intarzy, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál. To ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak už
3: tam
2: by...
3: Je, tam je perle.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš.
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme. No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak se vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno. Všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A
4: teď?
3: A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to je jasný, že jo. To, a v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku,
3: aby
2: nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázínek,
2: ne. No? My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranci.
3: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
3: ano.
2: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
2: No počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
2: Já si říkám Karel, Tomáš, ale příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
2: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
2: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
2: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
2: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
2: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
2: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru.
3: My
2: tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Širou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mladáku pro nás, Mladák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
2: no,
5: proč to povídám.
2: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášeno,
2: vybydleně
5: poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
2: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
2: že
5: a že
2: pomoc
5: přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
6: Ne.
5: Nezdá se vám, že
6: ne.
5: Pan inženýr si docela
6: dovolí? Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
6: To byla včera, neděle byla.
5: No jo.
3: No jistě.

0: já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No, to se to potom pracuje.
2: Ty jsi mě připomněla jednu, promiň, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musím, ale tady, oni došlo. Jsou dobrý, víš, no, jak přijde určitě. Ten chlap do toho zverím, jak se říká, bych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí, říká 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor. Tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového opelíchanýho, v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.
4: Proč klaun?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček. My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
3: Dietu.
2: Tak nějak.
3: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
2: Ovšem hudební.
3: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
2: no,
3: co mám rád.
2: Čím se hojíte?
3: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha, to je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
2: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
3: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
2: Tak to bychom měli, ten
3: to
2: koncert,
3: bychom měli.
2: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
3: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
2: No tak hlavně zdraví, ale
3: hlavně
2: koho
3: zdraví
2: bychom si vybrali
3: a hlas.
2: Třeba?
3: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
2: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
3: No tak
2: jste
3: já
2: si
3: doufám,
2: zajímavý,
3: že ne.
2: Ještě?
3: Ale
2: to
3: jo.
2: Se Popka zeptám potom.
3: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
2: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
3: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
2: kouřů
3: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
2: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček? Yeah.
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy. Jo. On i Janáček.

0: Ček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
1: No, nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
0: No, byla vypískána.
1: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
0: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinský osvěcení jara. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. A to se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě hudebník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
1: Protože je člověk.
0: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizujou, skutečně improvizujou a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hluboka dýchat, hluboka dýchat, vypnout prsta, přicho zastrčit,

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano. Její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
3: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
3: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
3: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
3: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, neb studuje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
2: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
3: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
2: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
3: Ale Sisko, přece víš, že mu je postavení ve městě...
2: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
3: Sisko...
2: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
3: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
2: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať jsem...

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.